strany, tak bylo všechno strašně daleko a strašně malinký. Pulpán nesklamal očekávání. Náš třídní se po nás bezradně rozhlédl a řekl, tak teď nevím, Pulpáne, jestli si ze mě děláš legraci, nebo jestli si nikdy předtím neměl v ruce dalekohled. To byl první dalekohled, který se mi dostal do ruky a zrovna měl tuhletu zvláštnost, odpověděl Pulpán s nadšením objevitele a chtěl ještě pokračovat, ale Hrouda, který seděl za ním, ho škubnutím za šosy posadil a řekl, to stačí, vole. Na rozdíl od profesora Koláčka jsme všichni věděli, že kdyby o neobyčejném německém dalekohledu promluvil Štefánek, byla by to dobře zahraná naivita a poněkud drzá zkouška kantorovy trpělivosti. Zatímco Láďa Pulpán, to byla chodící, čirá nevinnost bez postranních úmyslů. Z mých vzpomínek by někdo mohl mít dojem, že jsme si svého třídního nevážili. No, nevážili i vážili. Postupem času i největší cynici v našem Bčku pochopili, že je to dobrák, který se snadno dojme a že není třeba mu zbytečně ubližovat. Body získával také tím, že se za nás přimlouval. Musile, přimluvil jsem se za tebe u kolegy Habra, takže možná, opakuji, možná nepropadneš z matematiky, řekl třeba. A to bylo něco. Protože obměkčit profesora Habra, o kterém tu ještě bude řeč, nedokázal nikdo. Nebo se za nás přimluvil v případu, který vešel do dějin školy pod názvem Opalujeme si soudruha. Týkal se inženýra Ďuriče, kterého jsme měli na chemii. Tento holohlavý, bledý duch bez chuti a zápachu, kterému se Bůh ví proč přezdívalo kozí prd, měl zůstat v chemických závodech Litvínov a ne jít učit, protože k tomu neměl nadání. Ďuriče bylo slyšet jen do prvních lavic. Zbytek třídy měl smůlu a tak se věnoval mimo chemické zábavě. A byl to taky hajzlík. Zatímco ostatní kantoři tolerovali, když jsme je oslovili pane profesore nebo paní profesorko, Ďurič navrhoval za nesoudružské oslovení dvojky z mravů. Jediné, co si z jeho hodin pamatuju, byl jeho výrok, že ten, kdo nechápe chemii, nechápe nic, protože celý svět je jeden chemický proces. Asi proto do dneška nerozumím světu. Nože tento Mendelejev přišel jednou do třídy popuzen, že ho opět vyškrtli z lyžařského zájezdu, ačkoliv jeho litvínovské plíce by si zasloužily horský vzduch daleko víc než jiné plíce. Všichni se vrátí z hor opálení jako Ašanti, jen já budu hold bledý, řekl. A to neměl říkat, protože právě tato věta přivedla spolužáka Hrubeše na nápad, že si ho opálíme. Hned příštího dne vyměnil žárovku nad tabulí za lampu horského slunce. Abychom netrpěli účinky záření, někteří jsme si chránili oči průhlednými zelenými pravítky, ale nebylo to ani nutné, protože lampa svítila zhora prakticky pouze na Ďuričovu pleš. Hned po první hodině chemie dostala zdravou barvu a po druhé hodině už se nám Ďurič loupal. Jenže Hrubeš nestačil opalovací lampu odstranit a po nás přišlo do chemické učebny Ačko s chemikářkou Vajzovou. A ta to záření poznala počichu. Přikázala lampu vyšroubovat a přinesla ji Ďuričovi do kabinetu. Údajně řekla, teď je jasný, proč máš hlavu jako uzený koleno. A když odcházela, Ašant kozí prd vyšel ven a vykřikl na celou chodbu. A už je taky jasný, že za to někdo vyletí ze školy. A byl to náš třídní Koláček, který se zaručil, že viníka zjistí a který se také postaral o to, aby nikdy zjištěn nebyl. Pamatuju si velice přesně, co nám tedy řekl. To, co jste soudruhu Ďuričovi provedli, bylo hanebné a zdraví nebezpečné. A neomlouvá vás ani dobrý úmysl soudruha opálit. Ten, kdo to zosnoval, by se měl stydět a měl by být rád, že nikdo ze třídy, opakuje nikdo, neví, čí to byl nápad. Protože jednoho studenta vyloučit ze školy lze, ale celou třídu nikoli.

si vyprávíme, co všichni víme, jenom si to osvěžujeme. A tak se vmísím do debaty. Pamatujete si, co prohlásil Pulpán, když umřel Stalin? No, to je krásný, to řekně, schválí to někdo. A tak vyprávím o tom roce 1953, kdy jednoho dne vyšly noviny s Josifem Vissarionovičem v černém rámečku a Praha se proměnila v město potažené černým suknem, jak to bylo zvykem v pohádkách, když drak sežral princeznu. Z rádí se celé dny valila smuteční hudba a do ní sklíčení hlasatelé oznamovali, že tělo největšího vůdce proletariátu bude nabalzamováno a uloženo do mauzolea na Rudém náměstí vedle těla soudruha Lenina. A právě v této době truchlení celého tábora míru přišel k nám do hodiny občanské nauky inspektor. To mi ani nepřipomínej. Z toho jsem 3 noci nespal, ozve se náš pan profesor, ale zřejmě si to taky rád poslechne, jinak by neměl dlaň u ucha, aby mu nic neuniklo. A tak vyprávím dál, jak inspektor s černou smuteční kravatou u krku a s vážným výrazem pozůstalého chvíli poseděl za katedrou a potom vstal a řekl, jestli dovolíš, soudruhu Koláčku, rád bych se zeptal na pár věcí. Všichni víme, jaká ztráta nás potkala. Ví někdo, jak bude ošetřeno tělo zesnulého soudruha Stalina? Chvíle bylo ticho a v tom tichu na nás Koláček upínal své prosebné oči. Pak se vymrštila Pulpánova dychtivá pravice a oči našeho třídního zamžikaly děsem. No prosím, řekl inspektor. Tělo zesnulého soudruha Stalina nebude uloženo do normálního hrobu, ale bude vycpáno a vystaveno v tom v panoptiku na Rudém náměstí. Teď je nám to k smíchu, ale tenkrát se nikdo nezasmál. Inspektor polkl na prázdno a obrátil se tázavě na třídního. Pulpáne, chtěl si asi říci v mauzoleu, řekl Koláček. Ano, souhlasil Pulpán. Ale řekl jsi v panoptiku, zvýšil inspektor hlas. Ano, ale nerad, řekl Pulpán. Jak se jmenuješ? Vyndal inspektor z náprsní kapsy černý zápisník, opatřený černou tuštičkou v černé boční trubičce. Pulpán Ladislav. Čím je tvůj otec, chlapče? Otec je malíř, odpověděl Ládík. To se podívejme, malíř, pokýval hlavou inspektor, jako by se tím lecos vysvětlovalo a něco si zapsal. Pokojů, dodal Pulpán, čímž jeho dedukci podkopal. Soudruhu inspektore, osmělil se Koláček, jemuž vyrazil na čele pot. Pulpán prodělal silný otřes mozku a stává se mu v důsledku toho, že si nevybavuje správná slova. Jeho otec je vzorný pracovník družstva Malbit a ve svém volném čase nám o prázdninách vymaloval třídu. To nás šokovalo. Nevěděli jsme, že Ládík prodělal otřes mozku, ani že nám otec vymaloval. Inspektor přejel očima stěny třídy a sklapl notes. Je vážná doba, řekl. Ale ne nám, nýbrž profesoru Koláčkovi. A je třeba vážit slova. Znevažovat ve vážné době může mít vážné následky. Na pokyn třídního jsme vstali a inspektor pohřebním krokem opustil učebnu. No to je dobrý, zasmál se Seidlův bratr, který jediný u toho nebyl. A s těžkým jazykem projevil zájem, kdy bude příští sraz, že by to nerad prošvih. Po vzpomínce na Stalinův skon jsem vyslyšel mimickou výzvu Míly Musila, abychom si dali na balkóně cigaretu. A tam přišla konečně řeč na profesora matematiky a deskriptivní geometrie Roberta Habra. Jeho jméno možná něco řekne šachistům, neboť v tomto sportu vynikal. Tento tichý, vždycky dobře oblečený štíhlý muž měl dar nastolit ve třídě atmosféru úzkosti způsobem, který mi zůstává záhadou. V jeho hodinách se strach zahušťoval do nedýchatelna. A přitom ten člověk
nikdy nezvýšil hlas.

a dá se říci, že byl plachý. Holkám se nikdy nepodíval do očí, nám ano, ale když zkoušel holku, díval se po stropě nebo do podlahy. Měl neúprostné hnědé oči, v nichž se nikdy nezaleskla jiskra úsměvu. Ticho v jeho hodinách matematiky bylo absolutní. Jenom když psal na tabuli a byl k nám zády, odvážil se někdo šepotu. Ale Habrovi stačilo beze slova otočit hlavu a šepot zahynul. Jen jednou jedinkrát se stalo, že se zasmál, ale to nevíme jistě. U tabule byl musel. Strach, že propadne z matematiky, ho zbavoval logického uvažování a způsoboval mu třas. Habr ho ochromoval jako kobra myš. Musel při psaní zlomil křídu, mazal hadrem i spocenou dlaní, co napsal, a pak to vzdal a upřel na profesora bezradný pohled. Sedněte si, řekl suše Habr. A musel, ne že by chtěl udělat humor, ale protože byl hypnotizovaná myš, si sedl na stupínek. To jsme nevydrželi a vyprskli jsme smíchy. A tehdy se profesor Habr obrátil zády k nám, díval se z okna ven a někdo tvrdí, že ne, ale já přísahám na to, že se mu ramena mírně otřásala potlačovaným smíchem. To byl jeden lidský moment chování tohoto mrazivého muže. Druhý jsem zaznamenal při ústní maturitní zkoušce, když jsem řešil rovnici a Habr seděl na židli vedle mě. Převáděl jsem dvě A z jedné strany rovnice na druhou a zapomněl jsem změnit znaménko. A tu jsem pocítil na své pravé botě tlak. Nechtělo se tomu věřit, ale bylo to tak. Habr mi pod stolem šlápl na nohu, abych tam dal mínus. Z těchto dvou úkazů usuzuju, že Robert Habr nebyl nevida, ale že svou odpornou přísnost dokonale hrál. A ještě jedna maličkost s Habrem nám všem vrtala hlavou. Jedno záhadné slovo. Stávalo se, že náš třídní přišel do hodiny matematiky, aby nám sdělil něco neodkladného o rodičovském sdružení nebo o chmelové čisené brigádě. Tyhle občasné návštěvy končily tím, že se Koláček omluvil za narušení hodiny a na odchodu mu s úsměvem a sotva slyšitelně řekl tyčinky. A Habr svým suchým hlasem řekl také tyčinky. A přitom mu po tváři lehce přebylo něco, co vypadalo jako úsměv. O tom slovíčku jsme se přeli. Někdo byl toho názoru, že to nejsou tyčinky, ale tři čínky. To nedávalo smysl. Do hodin deskriptivy nosil Habr kromě trojúhelníku i tyčinky s hrotem na jednom konci, kterým se zabodli do tabule, abychom viděli, jak přímky narýsované křídou na černou plochu vypadají v trojrozměrném prostoru. Zrovna jsme s Musilem dokouřili a chtěli opustit balkon, když se k nám dveřmi protáhl starý pes a v závoji jeho pachu i pan profesor Koláček. Co tady řešíte, kuřáci? O Habrovi si povídáme, Romane. Jaký on byl? Byla s ním někdy sranda, povídám. Robert? Ten byl bezvadný. To vy jste ovšem nesměli vědět. Víte, co říkal? Pro učitele je třída scéna a zborovna je herecká šatna. Tam se kantor odlíčí a přestane hrát. On byl například erotoman. Habr, erotoman, zalapal po dechu Musil. No jo, učit na gymplu byla pro něj těžká zkouška odolnosti. Pamatuju, co říkal, když se vracel z hodiny a hodil ve zborovně aktovku na stůl. Proč sedí Štěpánka Rosová s takovým jménem a s takovým vyhroceným poprsím v první lavici? Proč ji nepřesadíš? Kdo to má vydržet? To není vyučování, to je hrdinství. Nemluvíte o mně? Ozvala se z pokoje Rosová, nyní Kvasilová, která právě dávala kolovat fotografie svých šesti vnoučat. Ne, řekl Musil a přivřel dveře. A co ten váš pozdrav, Romane? Říkali jste tyčinky nebo třičinky? Zeptal jsem se. Pan profesor se usmál a krátce zaváhal. No, tak jsme chlapi a Robert už je na Olšanech. Jednou při
při oslavě Dne učitelů dostal sdílnou náladu a vyprávěl mi svůj nejsilnější erotický zážitek. On, jak víte, byl skvělý šachista a jezdil po turnajích. A dostal taky pozvání na přebor do nějaké vily v Krči. Měl zazvonit a říct heslo Dámský gambit. Robert tam šel a když ho vpustili a zamkli za ním, zjistil, že se odstnul na akci, kde bylo víc šachistek než šachistů a že ty dámy neměly ponětí, co je gambit, protože to ani nebyly šachistky. Robert se prostě odstnul na sexuálním večírku. Grubáč, pomenoval to musel úžasle. Jo. A tam mu učarovala jedna účastnice. A když se spolu v tom kolektivu milovali, Robert jí pošeptal, jestli by se s ním nesešla někdy jindy a jinde, kde by byli spolu jen sami dva. A ona odpověděla, s tebou, dicinky. Jakože vždycky, ujistil jsem se. Jo. Na to Robert nemohl zapomenout. A proto jsme se takhle zdravili, usmál se pan profesor a zhýmnul. Vrátili jsme se do pokoje, protože dlaždice balkónu už ztratili náboj slunce a v ponožkách nás studili. Roman se usadil do svého křesla a usnul. Byl jsem rád, že jsem tenhle sraz nevynechal. O půlnoci jsme svého třídního šetrně probudili a rozloučili jsme se. Venku byla hvězdná noc. Náš třídní stál přede dveřmi a díval se za námi. Netušili jsme, že ho vidíme naposledy. Tak zase za rok u tebe, Romané! Zakřičel ještě Láďa Pulpán. Dicinky! Odpověděl pan profesor a zamával nám.

0: Neruším náhodou.
1: To si jo, tak to řekněte, máš to bych nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. No, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. No jo, to se vám buďte klidný. Jo, ja, tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýte, se zeptejte. A že to ruštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho ruští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
2: To je šachová koncovka, pane.
1: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
2: Šachová koncovka.
1: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, poslyšte?
2: Co? Se musí vědět, nad čím se myšlí, ne?
1: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet, tak i nad tím.
2: Nad šachem vždycky.
1: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
2: No, umíte taky hrát šachy?
1: Šachy?
2: No.
1: A víte, že ani nevím šachy?
2: Jak to, že to nevíte?
1: No tak já to ještě neskoušel.
3: Ale to já bych vyluštil, co to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Já jsem měl na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
2: Koncovku.
3: Nebo koncovku, no.
1: Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
3: Bokovku, no.
1: Paničku bokem, tak.
3: Tak, jo, to mám.
1: Víte, vy, pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A korta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já je říkám Dáša šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová. Víte? Ale já jim říkám Dáša šá, až to víte, to je tajný. Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se do ten její mohla nedověděl.
2: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, vidíte?
3: No, to víte, že jo.
1: To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tam. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? On hrá taky šachy, a na šašíra. No tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo, a že... Chápete, ne?
2: Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
1: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co?
3: Nebo já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
2: No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
3: No, chcete poradit v téhle věci.
1: Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou se hrajete. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt. Tady na plakát. Všiml jste si?
4: Já myslím, že jsem si všiml.
1: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
4: no,
1: máte
4: no, záležitost. To by mě zajímalo, skutečně.
1: Poněvadž to víte, psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se.
3: Chcete poradit, že jo?
4: Ano.
1: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bílí přesně tady za rohem, víte?
4: Jo.
1: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. sní tam bydlí. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte? A psa má takovýho pejska, takhle malinkýho pejska, taká má jednobarevnýho. Dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu, kterou chodí venčí každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? No a teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne se nechodí venčit, ale tu dogu se a půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
3: No co uvidí?
1: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo? A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zalézal na šachy. Vymyšlený to?
3: Jo.
1: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
3: Jo.
1: To je všechno je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, ale že bych mu to řekl já sám, že jo.
3: No to je přímo geniální.
1: To musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hlejte, tady to je ona tady. To je ona s tou dobou. To je kus. Já ne, ta doga dáš, ano. To je kus. Jde jako mě. Dost! Co můžete nechat?
0: Dá co?
1: Domů.
0: Kdo je u vás? Mamla. Moula. Hašašíra.
5: Rádio Jih Cymbálka.
6: Je, a mohl bych poprosit, přátelé, můžete rozsvítit sál, my takhle vidíme. No, to
7: no,
6: je ono.
7: Ano, to je nádherný.
6: Teď máme pocit, že si opravdu můžeme s někým povídat.
7: Ano, tak jako když jsme okolo jednoho stolu, tak, jako když tak, sedíme tak, doma.
6: Tak, akorát, že vy nemáte minerál.
8: Takže předávám slovo.
7: V tomhle to měla Libuška naprostou pravdu, protože jak my se se Zdeňkem dostaneme dohromady, tak nemá šanci nikdo.
6: Tak já jsem takový zakřiknutý chlapec, skromný, plachý, takže já budu mlčet.
7: Ne, udávat ne, ale hlasit to musím. Že například dokonce i vlastní dcera Ládi Menšíka říkala, že ho nahradí Donutil nebo Petr Novotný, tak ani jeden, ani druhý mu nesají Láďovi Menšíkovi takhle jako k podpadku. Ale jestli ho někdo nahradí, tak je to Zdeněk Troška. Tomu protože ne. S tím je stejný pocit, jako když byl s Láďou, kde jsem se já naučila rychle mluvit jenom z toho důvodu, že ten, když se zkoušel, tak to bylo všechno fantastický. On vás ještě poučoval, ještě vám říkal, ještě vás režíroval, ale ve momentě, jak se rozsvítila na kameře červená, tak v ten moment prostě Láďa začal a ty říkal text i za vás. A když jste si nepočkali moment, kde jste se jako, kde on se nadechnul, tak jste si neškrtli. Takže ty jak se Zdeňkou to tež, se Zdeňkem to tež.
6: Já teda pokrátka.
7: Se Zdeňkou, no jak na to přišla.
6: Přátelé, mě potěšila Helenka, podívejte se, jaká je Schlank und Klank. Vidíte to? 85 kilo, jen tak jako lehce odhodila.
7: Já to neodhodila. Já jsem to prosím vyčůrala.
6: Je, to já vám musím říct, přátelé, Helena přišla poprvní z té kůře, z nemocnice, zavolala mě a říkala, hovno tlustá, zatopená jsem byla.
7: Já celý život jezdím, Jaromír Čermák mě napsal monolog na obranu tlustých. Všichni doktoři vyprávěli, kde mám teda ty špeky a tyhle ty věci. A já na základě toho, že mi špatně pracovala pravá srdeční komora a zadržovala mě vodu, tak já byla zatopená. Chápete? Ono je to jedno, jestli je kilo tuku nebo kilo vody, že jo? Ale já prostě tadyhle obraňovala tloušku, jako špeky a tak dále, no a ona voda.
6: Přátelé, víte co? Ptejte se, na co chcete.
7: A na koho chcete, protože oni o nás taky drbou.
6: Jedna paní se mi taky zeptala, jestli nosím slipy nebo trenýrky, prosím vás. Já bá, dámo, slipy, protože trenýrky, to je hrozný. To je hned v pravý nohavici, hned v levý nohavici, protože tam přehazujete kapesní kulečník, to vy vůbec nemůžete pochopit. Takovýhle věci, co mají muži.
7: Za no, problémy.
6: Za problémy. Já, vy máte podprstenku, že jo, tam uzavře ty dvě prsa. No a ty tam se tak, každá má svoji klícku, že jo, rozumíte, celý den si tak povídají, pak přijde majitelka domů, sléká se, rozepne podprsenku a to jedno prso tomu dvímu říká, tak čau, já padám. Já nevím, jestli jste viděli Helenky Benefici, bylo to na Primě. Já jsem tam vyprávěl takový, byla tam s Květou Fialovou a dalšími přáteli a vyzvali mě, abych něco na ně prásknul. Přátelé, já nevím, možná to někdo neviděli, ale s Helenkou opravdu to je bohuboj, který říká. My jsme byli pozvaní na japonskou ambasádu a ta Helenka, to byla, ještě měla těch 87 kilo navíc, dneska vidí to, to. Nic, to je nic. Tam vplula těch svých krásných červených šatech s takovým dekoltem, tady takového nějakého řázlatýho rouna, nebo to, co tady měla.
7: Je to byl nejdřív udělaný šperk. Stenku, ty můžeš všechno. Se můžeš po mně i projít.
6: Právě proto to, přátelé, říkám, protože jsme tam přišli, Helena tam vplula a tam bylo pět takových malých těch, a ťoťa, japonsko, ťoťa, ťoťa. Tak jsme se klaněli, jsme se všichni klaněli, jako tak, a jsme se doklaněli k tomu stolu. Bylo to všechno krásně připravený a tam jsem si všiml těch dvou Japonců, ty na tu Helenu vám koukali, ty ji prohlíželi jak globus, mapu světa.
7: Po mně šli vždycky v životě trpaslíci, ale teprve teď jsem pochopila proč. Přišel si ten trpaslík se mnou v pokoji, šoupne mě do postele, zamkne. A teď ne, že by nastaly nějaký orgie, ty jsou u Poloniový, ale v peříčku, že jo, ale prostě vidím ten indiánský tanec toho Japonce, který řve, to všechno je moje, to všechno je moje, to všechno je moje.
6: Takže to nějak vypadalo, protože ty měli opravdu ty oči na zip, rozumíte, jo? A ještě chlípný pohled, vilnej takovej, a tu Helenu úplně slíkali, a ta Helena tam prostě jako královala, seděla, tohle, no a nic. A protože u některých těch národů jižních je pravý, takový pravidlo, že teda jako čím žena je silnější, tím je krásnější a i bohatší.
7: A bohatší. Když byli na Kubě s Jirkou, tak si mysleli, že nám patří i Hadčana. Jsme nejbohatší ze všech.
6: Tak. No a takhle to chodilo a ten furt tam na tu Helenu a bylo vidět, že teda je úplně štajf, jak by řekla moje babička. A Helena to viděla, přátelé, tak tam byla vodka. Tak Helena nalila vodku a řekla na zdarově! Jenže u té Heleny, než to dojde sem, tak to dávno vypaří. Ten šotek, aby nezůstal pozadu, tak tak udělal. Jako když dostane 220, rozumíte? Helena se nějaké podívala a říkala sleduj, jak toho hajzla zlikviduju. A nalila si druhou, tam prdli a říká, do druhý nohy, do druhý, na zdravě, jo. Ten taky, to zase takové. A takhle to šlo furt. Ten už potom tam tak jako se pápolal. A v tom momentě začala kapela hrát nějaký španělský rytmy. I Helenka se vymrštila a začala tam prostě takový to paso doble, já nevím, to všecko. Ten, aby nezůstal pozadu, tak tam začal za ní podupávat. Ale to vám bylo jak sputník okolo země koule, rozumíte? On vždycky zmizel za ní a ta Helena jako tam dupala, tleskala a koukala, kde je, aby ho nezašlápla. Já patří, tohle to bude průšvih, tohle to smrdí průšvihem, opravdu, že jo. A on takhle se na ní tam třást a Helenka tam okolo něj a tohle to dupala, tleskala a tak dál. A ty Melody Boys, ty tam také byli to, přestali hrát.
7: Ty jsi
6: to
7: měli šílenou srandu, ano. Nepředstavitelnou.
6: A teďkon změnili rytmus a dali ploužáka. I zmocnila se Helenka trpaslíka.
7: Toho nemáte za co držet, rozumíte?
6: A začala s ním šíbovat sem tam do místnosti. Ona, jak se ho přitáhla k sobě, tak mu to tady do meziprsí, jak bych to řekl spisovně.
7: Měl tam mi došák.
6: To mi poplátlej.
7: To asi takhle. Já to nemám u kolen.
6: Tak Helenka si ho povytáhla, vejš?
7: já jsem se namíchla a aby byl aspoň trochu lidský, tak jsem ho tam šoupla. Čili nohama byl ve vzduchu a prsama tam byl udušený, že jo?
6: Klapal pod duchu, a když ho postavila na zem, tak jak už mu skládal ten kyslík, nebo se já nevím, nebo byl... Rozumíte, protože představte si, přátelé, že pro něj tohleto všecko byla obrovská oblast sexuálního styku. Všecko. Byl opřenej o sexuální podložku. A on už neudělal vůbec nic, když ho postavil na tu zem, tak ten Japončík takhle položil ty svoje
7: pacinky
6: na ty prsiska ty Heleny. Teď se všichni stuhli. Chyba ty vole, teď to bude normálně diplomatický průšvih, Japonsko nám vyhlásí válku, bez konec. A Helena
7: protože
6: řekla...
7: Protože Zdeněk čekal, že dostane přes držku, že no, jo?
6: Ano. No. Ale Helenka za dámu byla a řekla, jen si šahni, tohle to už do smrti v ruce mít nebude. Vymyslel jsem, že bych mohl zase natočit nějaký takový film, jako bylo Slunce se, no taky měli Zastavujou, jaký další takový nějaký blázniviny. A vymyslel jsem film, který možná budeme točit, dřív nebo později teďko, jmenuje se to Kameňák. Prozradím, že má Helenka Růžičková roli Bordel mama. A tam má krásný jeden výstup, probíhá slavnostní otevření toho domu, jsou tam všichni papeláši s manželkama a tak dále, probíhá program a Helenka, protože je jí horko, tak si vystoupí takhle ven před ten barák, tím postojem, cigaretku.
7: Ano, no ty kurvy, že jo. Zajímavý je, že za socialismu, například já jsem dělala kurvu s Lubou Skořepovou, no a na smlouvě jsme měli vždycky napsáno sociální pracovnice. Takže já vlastně dělám šéfovou sociálních pracovnic.
6: Ano, referentka pro styk z veřejností, přátelé. Tak tam stojí, jde okolo ten děda a říká, hergo, to je materiál. Za kolik? A já mu říká, za 5:09, dědo. A Helenka byla bezvadná, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody a tyhle komedie, mimochodem, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody, tak jsme bydleli tady v tom hotelu na Stopce, jsme tomu říkali.
7: No, Bílá růže, myslím,
6: jo,
7: že se to jmenuje.
6: Tam jako vždycky
7: No, teď je z toho nějaký tady nějaký bydlení pro ty.
6: Pro tamty.
7: Ne, pro pracovníky, jako, víš, takový jako napůl. No, to jsou dva bratři, kteří se hádají a nevědí, kdo jiný. Tady by potřeboval být hotel. Modrá hvězda. No, tak tam jsme bydleli, tam na tom rohu.
6: My jsme tomu říkali na Stopce, protože tam se usnuli a najednou přijel týrák, zastavil. A tak jsme prospali, prosím, celý noce.
7: Já zase nezapomenu, když jsme tam bydleli, tak já jsem Jirkovi tenkrát říkal, Jirko, budeme šetřit, žádný blbosti se kupovat nebudou, tady se budou kupovat jenom cihly a věci, které budou zapotřebí na stavbu. No a byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci, seno, jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. A ta byla tak nádherná a tak nádherně vyprávěla. Vůbec nechápu, jakým způsobem to dělala. Přijeli jsme všichni autobusem. A ona první, protože tam nejsou v pokojích jako sprchy, první byla převlečená, udělaná, seděla dole. No a ta tak nádherně vyprávěla, že já jsem si byla nucená koupit vlnu, pletla jsem svetr, do kterého jsme se i s Jirkou vyšli oba dva, to bylo takový svetr opravdu rodinej. A abych vůbec si vydržela, když vyprávěla, abych prostě neusnula. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
6: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi 2 nebo 3 jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
7: Na to do smrti nezapomenu.
6: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy.
7: To je taky, ne, já bych jenom chtěla říct, že to je jako, když se někomu zasekne účes, tak ten člověk pak s ním jde celý konec života. To byla ta rulička točená, to byla ta doba prostě bílý chodby, že jo? No, americký film.
6: Ano.
7: Ano.
6: A já říkám, Ježíš Maria, tohle to je tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
7: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla, jak se to, kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážní butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto a s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hraběnka. A Zdeněk, jak je prostě absolutně otevřený a prostě tak, co na srdci to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce. A ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno. A začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že... A se někdo zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
6: Já spadím, že vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život.
7: Ne, ona prakticky ona neotravovala život. Protože já ji milovala jako svoji matku, ale tím, že ty staří lidé, jako v podstatě není na ně čas, Ježíš, babičko, vaše starosti, Ježíš, tohleto, že jo, tak ona na sebe upozorňovala těma blbostma. Rozumíš tomu? Já to naprosto chápu tím, že vlastně už do toho stáří vcházím, že třeba jsou, když ta rodina jako tu maminku jako zapomene, tak si hraje na nemocnou, prostě něčím chce jako na sebe, rozumíš, jednou je to žlučník, po druhý je to hlava, po třetí je to noha, po čtvrtý je to něco, čili že vlastně chce být středem toho, no a ta babička, že jo, naše, ta měla smysl pro všechny možný rošťárny, které existovaly.
6: Jenže, abych to dopověděl, přátelé, snad to dopovím do těch 12 hodin do večera tady. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože krtek rejl vždycky v lichou hodinu, říká nic, v 11 hodin nic, v 1 hodinu odpoledne a vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. Tak říká, tak ona, já říká, tak to by šlo s tuhletu paní, ale teď jak ji teda zničit?
7: Takže měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo?
6: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já, pane, jo, ale tak ty starý dámy na vsi si barví, nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek, tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů, ta rulička, to není nic umělýho.
7: Ale natučený je to na kůžičce. Že mu jel svoje vlasy.
6: Tak já jsem to, přátelé, neoperoval. Takže nevím,
7: na kůžička, to je to vidíte, jak je mladý ten blbec vedle mě. To byla speciálně se koupila taková kůží potažená, v tom byl drát, na to si dal vlasy, ale uměli jako prostě drť takovou, to si tadyhle připnul s ponkama a přesto si přetočil, proto tam byla ta drť, aby ty vlasy se něčeho chytly. A ta kůžička vlastně udržovala ten drátek, který by tady byl někdo z kadeřníku, třeba paní Kohoutová, tak ta by ti to vysvětlila. Nekoukej na mě, blbe.
6: Takže, přátelé, a teď říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
7: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
6: První záběr, přátelé.
7: Bombardáky na sobě, dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
6: ano,
7: tak?
6: Ano, Erničko, my to naskoušeli, Helena, jí tam jste ten baret, a pan, tak teď, bože, teď, už to dá nejde. Stop, jsem říkal, moment, moment. Sedl si na tu postel k ní a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu jak Marie Antoinette. Co s tím uděláme? A ona se tam také podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu pecinu takovou tašku, tam to trčila.
7: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdeněk říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou dělala.
6: Ona mi říkala, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, podle který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
7: No, když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální. Já jenom můžu říct, že když jsem byla nejen na jedné besedě, tak si plno lidí myslelo, že to, že takhle ženská se neumí zmrcasit, že to točil nějaký mužský. No. Nechtěli ani věřit, že teda jako...
6: To neznali naší tetu Mařku. To bylo opravdu teda ta dovedla rodině zatopit, ale přátelé, v tom momentě se to spojilo. Teta Mařka, my jsme jako děti záviděli, jak neměla ty zuby, tak si šáhla normálně jazykem na špičku nosu. Udělám, nemám hotová, nemusela mít ani kapesník.
7: No, mi to nevyšlo.
6: Dobře, takže to bylo ono. Takže já i takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říkala, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadně, tady jde pan Zounar, tady tohle, to tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T., koukalo z postele. Sarka Farka Loupežník, ona se chudí, nějaká v prvním momentě vůbec nepoznala.
7: Ona říká, kdo to je?
6: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí. Ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílé. Takže opravdu to byla dáma. Ta měla hubu, přátelé, ta se bez nadechnutí hovořila třeba 5 hodin. Helena už tam spala. Všichni úplně na tom dvorečku to
7: no, Ričku, ti říkám, že jsem upletla ten svetr za to slunce senojahody, protože já prostě chtěla vědět, to byl vlastně chodící člověk, který vyprávěl o Longenovi, o Sašovi Rašilovi, vůbec jak se...
6: Čapek, Přejflugová.
7: No, prostě to byla historie umění v tom nejkrásnějším podání, no a vydržte to, když se ještě...
6: A jednou se stalo, že tahle ta paní Červená zmlkla, seděla na té posteli, na tom slunci, na tom dvoře a udělá takhle. A Helena říká, točte, nebo exne.
7: Ano, jak dneska to vidím, jak dneska.
6: A paní Červená říká, někdo exne, Helenko.
7: A už to jelo znova.
6: Byla nezmar, to byla nezmar ženská tak.
7: No a představ si, že málo lidí si dokonce všimlo, že v tom druhém díle, protože paní Erna Červená zemřela, protože mezi prvním dílem a tím jsme točili Jasněnku, že? Ale hlavně Zdeněk jí prodloužil život, protože ona přijela, ona bydlela na kampě a na té kampě si nějak zlámala nohu v krčku. No a protože já mám pocit, že živý váhy měla asi 25 kilo, ale to i s účesem. Čili že ona byla strašně drobounká, hubenionká, tak to vypadalo. No prostě Zdeněk jí šel navštívit do nemocnice a šel proti tobě pan doktor, říká, to je dobře, pane režisére, že jdete, protože my počítáme, že do 2 do 3 dnů exne. Je to tak?
6: No a já jsem připravoval film Poklad hraběte Šamaré z konce 18. století na motivy Jiráskovy povídky. Já tam vešel a říkal jsem, Erno, co se mi tady válíš v posteli, prosím tě, já mám pro tebe roli. Děláme film, tam budeš hrát hraběnku a ty se tady také vybaluješ.
7: Budeš hrát matku Blanky Bohdanový.
6: Okamžitě ta Erna vám...
7: Úplně jiný výraz.
6: Jiný výraz, chtěla scénář, já pro ní neměl vůbec nic. Já letěl domů a ty jsem tam dopisoval tu postavu. A ona už to chtěla číst, tak jsem tam dopsal tu postavu, zase jsem to přijel zpátky do té nemocnice. Ona postoupila tenkrát operaci a začínalo se v tom roce 84... s takovou tou novou metodou, kdy už nezavěšovali pacientovi nohu na 6 neděl, oni se většinou proleželi ty lidi starý, že jo, a zemřeli na zápal plic, ale hned druhý nebo třetí den jí hnali z postele a musela za dost velkých bolestí chodit už.
7: No a ona se právě vzdávala a nechtěla chodit, no. A v podstatě jako furt spala a v momentě, jak jí to Zdeněk řekl, tak okamžitě berle a to, co ty jiný lidi udělali třeba za 14 dní, tak ona dokázala udělat za 3 dny a odcházela z nemocnice bez berlí, s tou svou hůlčičkou, tady jenom vidět, co ta psychika dělá za zázraky. Říká, s tím doktore, člověkem.
6: Přesně. Říká, pane doktore, musíte honem, honem, já ještě hraju ve filmu, tak já si tam přinesl ten scénář, vlastně to naučila všecko, oni odvezli z té nemocnice přímo
7: na,
6: do, ne, na Barandov, do kostymérny, kde na ní zkoušeli ty šaty, jo, tam mi to špendlili a ona stála tak proti těm zrcadlům a říkala, dvě rezidence jsem postavila, otcům z toho Hristova Ježíšova, ona prostě už to všecko recitovala, měla to z paměti. No a potom teda ten film natočila, ten pan primár mě říká, pane Pročka, vy jste jí zachránili život, prodloužil jste jí teda život, protože ona okamžitě nabila energii.
7: No, že je ještě, nabitá jak dělo.
6: No, ta opravdu byla bezvadná. Přátelé, my jsme se mohli vždycky vykoupat po natáčení v bazénu v písku.
7: Na koupališti byli na nás tak strašně hodní, že zůstávali tam díl a babičku hrála paní Kaplanová, to už musela převzít herečka a plno lidí si nevšimlo ani, že je tam změna. A představte si, že ta Kaplanová byla taky chudinka, to jak to byl Madhausen kombinovaný trošku Terezínem. Tady se slíkla, tak odešla. Ale i s kostrou vám představte
6: si. Ne, já vám to musím přátelé říct, vyšla Valérie ze šatny.
7: Ale v takových plavečkách, jo. Jak byla štíhlonka, tak měla všude takový ty, jak byly nabíraný ty žabičky, takový to dělali balonky, jo. Balonky a zase balonky a zase balonky, no a...
6: Kdyby na sobě neměla ty volány, tak nešlo nic, jako to je samozřejmě. Tak. A teďko vám opatrně vlezla do toho bazénu a plavala.
7: A velmi rychle plavala.
6: Takhle potom, opravdu těsně podél hrany toho bazénu. To jako kdyby plavalo pírko po vodě, ani se to nesčeřilo pořádně. Z druhý šatny vylezla Helena s Jirkou. To Helena měla ještě těch svých 85 kilo navrch, ještě možná víc.
7: No to jsem...
6: Podívali tak... se na sebe.
7: Jirka a... lelez po schůdkách, já chodila po hlavě.
6: No vrhli se do bazénu, ta vlna, co se vzmula, tu Valérii takhle položila na ty dlaždičky.
7: Ta jí vyšoupla.
6: Takže Valérie se stala, podívala se krhavým okem na svoji dceru. No a Helenka tam potom k ní teda šila, tam spolu hovořili. A
7: ne, my Jirka... jsme šli zpátky, protože já ze slušnosti tam na druhé straně vylezla. A jdeme takhle potom, teda já ušla jako okolo toho bazénu a v tom bazénu troška, lábus. Zde Jirka, že jo, no prostě všichni tyhle ty chlapy vedle sebe. No a já zase měla plavky taky dvoudílný, protože já byla vždycky pro bikiny. A ty balonky jsem nepotřebovala, protože jsem měla svoje, jo.
6: Jenom bych dopověděl, že ten Jirka se také otočil v tom bazénu a když viděl tu Helenu s tou Valérií, říká před přestavbou, po přestavbě. Já jsem byl jako dítě strašně hubený. A babička říkala, nemůžeme tě sebou vzít ani do města, prosím tě. Lidi řeknou, že tě nedáme ani nažrat, podívej se, jak vypadáš, jak jste redina, kdybychom tě přivezli. Hrůza, hrůz, tohleto. A tak se dohodli babičky a tetičky, že budou pěstovat ty králíky, jo. A mě jsme měli furt králíka, tady já musel jít toho králíka, to bylo strašný, přátelé. Nejstrašnější bylo, že jsem ho musel vždycky jako ještě držet, když ho babička zabila, jedna nebo druhá. Protože u nás v Hošticích u Volyně, přátelé, matka i otec jsou ze stejný vsi. Tam byli otcovi rodiče a příbuzenstvo, mačny rodiče a příbuzenstvo. Dovedete se představit, Šurka se zehnuli, byla rodina. Já se nemohl zlobit vůbec jako dítě, nikde. Počkej, já to řeknu tátovi, já to řeknu mámě, se odejívalo ze všech strán, jsme tady kolítali děti po jezere a tak dále.
7: A když už jsi takhle u toho příbuzenstva, tak řekni, jak to bylo nádherný, protože jako ty ženský pracovali v jezere a tady u toho filmu si vydělali přece nějaký prachy.
6: No.
7: No a jak si to měla mámino příbuzenstvo a tátovo?
6: Matka řekla, koukej tam, vzíte tu Jiřinu na to filmování, tu Vlastu a tu Maruš, nebo si mě nevydržíme. A já jsem říkal, teď teta Jiřina, nemluví se tou Maruš. To byly jako svoje švagroví, to byly. To je jedno, jedna ať filmuje dopoledne, druhá odpoledne. bylo to hotový. Ale já jsem, přátelé, když jsme tam přijeli, tak jsem obcházel ty sousedky a ty babky a tak dále. Říkal jsem, teď budu tady filmovat, pojďte taky hrát. A teď mě pokoj, prosím tě, tam budu někde vystavovat stará bába. Mám 4 zuby v hubě a to budu tam mít. Bo teta, pojďte s vámi, je taková sranda. A teď mě pokoj, já nikam nejdu, a prosím tě, tam já provoz tu ještě tam. Řekl, ale bába se tam jde někde vystavovat, nic.
7: A?
6: Já pám, no, to je škoda, no. A teď jsem byl takový jako zamlklej a teta také seděla. A když tam jde? Já pám, jde tam Škopková, jde tam Firbachová, jde tam prostě Bílková, jde tam támhle. Ježiš, ta Mariana nemá rozum. Ona má jenom 2 zuby v hubě, ještě schnílí, ještě tam. Ježiš, Maria, provostudu se tam nevokazovat. No Krista párba, vidíte a jde. A vy jste taková podlední šešťabajzna a tady děláte takový drahoty. Nicméně, druhý den ráno, čekali, kdo se ukáže. I byli tam takový ty 2, který si, nebo 3, který se tam jako odhodlali. Já pa skvělý, pojďte, dámy. Tady půjdete okolo Tarasu, projede Venca s Blažinou na motorce, vy se za nima ohlídnete. Ano, naskoušeli jsme to a oni za to dostali 100 korun. Přátelé, tenkrát v roce 83, kdy důchod byl 450-460 korun.
7: Někdy i menší.
6: No pro ty lidi to byly strašlivý peníze, pro ty babky. Říkali, ženský, já tu bez tak sedím na té lavici soudnej od rána do večera a oni mi za to konečně platí takový peníze. Ježíš, ten kluk trošku je hodný, tomu bychom měli prdel líbat, Krista pána, podívejte se takový peněz, co jsem si vydělala. Já si koupím uhlí a novou zástěru a nový svetr na Vánoce a tak dále, tohle všechno. No ale tak, tohle to, že jsme dali těm dvěma tetkám těch 100 korun, ženský, halejte. Já jdu tady do Firbachovou okolo Tarasu, podívám se po motorce, mám za to 100. No to se na celý jezere můžu vyprdnout, aby tam za 5 korun na hodinu obracela len. Protože chodí do toho jezere, že jo? A už vám to jelo jako na drátku. Na druhý den ráno všechny báby vymašlený stály, připravený, že jdu filmovat, že jdu kamerovat. Přijel předseda na motorce, říká, já nemám koho poslat na pole, prosím tě, co mi to dělá, člověče. A oni říkají, předsedo, až budeš platit jako filmaři, tak půjdem, teď jsou z nás hvězdy. No, tak se to museli rozdělit, tak půlka bab šla na pole, půlka šla filmovat. Ale jak si to hlídali, aby náhodou jedna neměla o půl dne víc u filmu, než ta druhá, jo. Ale už byli taky takový ty, kteří jako koukali a šli za naší babičkou a říkali, paní Trošková, jo, to vám chci říct takhle, koukali ty báby mezi sebou a říkali, helejte paní, vemte si to, tady jdeme po vsi a nic celkem a máme za to 100. A ten kluk trošku to vymyslel, napsal, režižeruje to. Paní, víte, co ten musí mít peněz? Miliony, paní, miliony, no. A už to leželo po vsi. A další zase taková dobrá duše přišla za naší babičkou a říkala, no nic vezli, mám Martičko, ale on ten váš kluk to moc neumí. A naše babička mi, jak to? My jdeme po hřbitově, pak čumákujeme u hasičárny, pak jsme dáme před Konzumem, žádný děj to nemá, hlavu ani patu. Takže babička brečela, říká, ježišmarja, v té Praze nemají drobátku rozumu. Tady takový peníze našemu klukovi, jo, to je prd umíje, že to dneska ty bude do kriminálu. A takhle vám to šlo o tej vsi. No, takže opravdu s těma tetkama to bylo bezvadný. Ale přátelé, já vám můžu opravdu říct, že jsem nemusel chodit daleko. Stačilo si prostě rozpomenout na věci, které jsem zažil jako dítě, které v těch hošticích jako na každý vsi probíhají, dá tomu nějakou formu a máte z toho obrovskou tragédii. Protože třeba moje babička, to byly 2 babičky. Marčina, to byla hodná, to říkala, ať se stará kobila, ta má větší hlavu, ale hlasila spala. Druhá babička, to byla tahleta, Martička, to byla opravdu, ta byla jak Kristus, ta snímala hříchy světa, rozumíte, to bylo všechno musela vědět, vše do všeho prostě trkala nos a tak dále, ale ona nebyla líná, ona byla taky tou jednou z těch hlavních členek BBC hoštickýho, jo, to musím podotknout. A bydleli jsme na návsi, takže na takovém místě, že všechny lidi, kam šli z jedné strany na druhou ty vesnice, tak museli jít před našima oknama, jinak to nešlo. Babička to všechno měla merku, také stála u okna a merčila, nebo číhala, merčila. Ona nebyla líná stát ve 4:45 ráno a dívala se, kdo s kým jde na autobus do práce a ve 3:45 koukala, jestli se ty 2 zase vrací zpátky a říkala, tak to merčím, že ten kluk Vondrovcou se tahá s tou čůzou ze zámku. A to bych starýmu Vondrovcovi přála. V sedlách měli hektary, teď má hovno, že se mu kluk kurví. A diagnóza, přátelé. A diagnóza byla daná a hotovo 20. Babička stála u okna, děda si tam dělala buď ty patrony, on byl myslivec, to se takhle dělalo doma, ten prach a ty broky, se to vážilo a my jako děti z bráchu jsme mu pomáhali a tak dál. A babička merčila. Říká, hala, táto, nějaký auto sem jede. Když to může být? A ona takhle mrkala, protože jí si káplová zápnu do oka, rozumíte, takže špatně viděla. A dělala, říká, mě pochoď, co, ať je to, kdo chce. Hala, zastavuju tady před náma. Když to může být? Takový modrý auto, nějaká ženská z toho leze ven. Nějaký chlap, pojďte podívat, ježiš, kdo to je. Děláka, teď mě pokoj, mě to nezajímá, tohleto. My jsme bydli hned u hřbitova. A babička, to jdou na hřbitov, když to? Ježišmarja, toť, že to je Vlasta Průchout. Ježiš, ta má ránu. Ta sešla celá žlutá v hubě. Ježiš, se veme zelený huberťák, no ta má strašidlo hotový. A už tam letěla, děláka, teď tady napadne, kam zase letí. A teď mě pokoj, dětku bláznivej. Podevřela dveře. Vlastičko, holka, jsi to, já tě hned poznala, je, ty vypadáš dobře. Vlastička se narodila v Hoštici a vzala se někam do pryč, jo, a jezdila tam na hrob. Ta babička se s ní líbala, vítala a šla s tím na ten hrob. Za půl hodiny se vraceli zpátky, já jsem děcko z okna, babička jim vypráví, to já mám po ní, já nemít ty ruce, tak se nedomluvím. A babička prostě já mávala, utírala oči a s pánem Bohem, a holka s pánem Bohem, tohle to. Vítá do kuchyně, říká, ježišmarja, je se nestydí ta Vlasta jedna. Krista pana, takový do chcípáckýho věnečka za 16 korun dala bábě na hrob. Ježišmarja, a bába jim spala horem dolem. A ona to, ježiš, a to už viděla z okna, že už tam vykukovala Kelišová, tam vykukovala Škopková, tam vykukovala Janouška, říká, ženský! Ženský naklusali, babička je odvedla na hrob, tam jim ukazovala tu hrůzu. A tu hrůzu a členkám veřejného mínění, který nemohli na nohy, tak jim to dnes je ukázat, aby to taky viděli. Tak z takovýho já jsem.
7: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo tý 100 koruny. No a teď...
6: To musí, Halenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano. Něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
7: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
6: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Je panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Tak se říká, a tady nemůžou platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
7: Ano.
6: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli a v tom případě to bylo potom pořádku.
7: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co, ty máme svoje vajíčka, máme svoje, tak nám něco. No, co bych dělala s peníze, na kolik, že dostanu?
6: Přátelé, to byla taky teta vzdálená z matčiny strany, Keliška. S Keliškou to byla vůbec sranda.
7: Já nezapomenu s tím jídlem, to bylo neuvěřitelné. Ona prostě se štítila všeho, to co bylo mořskýho to. Ne, jak je tam ta recepce, kde nás pozval, tak to jsou věci, které oni opravdu říkali, foj, jeden hnusnej, fialovej, ah. No a takhle jednou ona se dostala, my jsme se od takového velkého kulatého stolu, dostala k jídlu dřív a... Dvakrát si přidala, že jo, a my jsme přišli, nebo my se zdrželi a přišli jsme později se Zdeňkem a ona říká, Zdeňku, dneska jsem si pochutnala, dneska jsem se najedla. Měli telecí ragu z rejží, tak jsem si dala dvakrát. A ten blbec, neboli Zděneček, protože je pravdomluvný, říká, ale teta, to není telecí, to byly chobotnice, to byla roura. Vůbec se ani nezdržovala odběhnout na záchod, to šlo rovnou. Do té doby jedla jenom teda chleba, máslo, mlíko, sodovku a jenom už kdy už bude v Hošticích. A ona byla taková, vlastně to vycházelo z její povahy, že ona vždycky jako, ona byla zvědavá, ale ještě o krůček víc než ty ostatní. No a tak jak, představte si plavky sebou, Ne, ani jednou je nevytáhli, ty byli furt v těch zástěrách, jo. Teď stáli na kraji toho moře, jen aby se ne, ta slaná voda, aby náhodou neublížila. Furt měli myšlenky, jestli ten táta nakrmí ty králíky. A jestli ty slepice, a já se říká, no, teta, ale vy jste u moře, to je moře. A oni klidně na ty holky, nechoďte na prostředek, ať se neutopíte. Prostě to nebrali vůbec úvahu, že to je moře. A ta kelíška, jak se takhle mluvilo u toho, na tom kraji toho moře, tak ona furt jako o tu nohu dál. Rozumíte? A dostala se tak, že byla už ta voda jako pod kolena. Přišla sedmá vlna, to je taková ta, co to veme. Rozumíte? A jí to potrhlo nohy. Samozřejmě jí šla ta slaná voda do huby. Začala řvat, jak řvala, tak jí vypadla horní čelist. No, jako protéza, no. No, teda, to víš, ne, jako odborník, to, no. No, prostě horní chrup. A jako, pojďte sem všichni, pojďte mě pomoct. Mě vypadly zuby, pojďte mě. To nemůžete v životě najít v tom písku, rozumíte? Ale my všichni ochotně šli. A pomáhali jsme, že jo, a teď mají, co bude dělat, já nemám zuby, já to budu zbírat. A my ten garlíček, že jo, ten osvětlovač, to byl takový jako opravdu člověk, který měl smysl pro humor, tak jako najednou takhle se schejbnul a vytáhl a říká, tady jsou ty zuby. A teď ona jak laňka, vzpomínáš, přes ty blunky, letěla prostě jak blázen. Vzala ty zuby od toho Karla, takhle je opláchla. A teď to rvala do té držky, rozumíte? A teď to nešlo a ona říká, to přece není možný, že by nabutnali nebo to. Tak ty zase otočila, zase to tam rvala, zase to vypláchla, zase to rvala do té huby, pak se na to pojde, říkala, Ježíši Kriste, to nejsou moje zuby, a lup, a druhý zuby byly v hajzlu.
6: My jsme točili, my jsme hledali do pohádky z pekla štěstí, jsme hledali nějaký statek, kde by byl ještě hnůj na prostředku a přijeli jsme do jedné vesnice, tak už bylo kolem 7 hodiny večer.
7: Nebyly to střední Čechy.
6: Jižní Čechy to byly.
7: Jižní, to je zajímavé.
6: A tam nějaká babka na vsi žnula srpem trávu. My zastavili a bába hned. Dobrý den. Dobrej. Kohož hledáte, ke komu žerete? Teba paní, prosím vás, nemá tady někdo ještě hnůj na dvoře? Hnůj? Čemuž potřebujete hnůj? Já pa, budeme natáčet tady takový film, víte? A o čem to bude? Teba pohádka pro děti. A to jo, aha. Počkejte, hnůj potřebujete. Kdyby tady měl... Jo, tamhle měli němečkout. No, prosím vás. Jen zavřel oči, ještě byl teplý, už to prodali, ten dobytek, všechno. Takový vám byli, no, ksindl děti. Opravdu, on se tady dřel, helejte. A oni se na to, jenom váleli v budějících. A nic tady nechtěli dělat. A jen zavřel oči, tak to Česko hned prodali. Hned to dali pryč, no, takový to jsou neřádi. Chyba, tak už tam hnůj není, ne, tam už nic není. Počkejte, když tady má hnůj. Jo, stará najmanka. A tam nechoďte, ta se za války tahala s Němcema.

0: platit. No a vlastně to porno i toho svatýho si musel Zdeněk natočit sám. Si pozval kurvy, oni nepřijeli z Prahy.
1: Přátelé, ty filmy, všechny ty ukázky, co tam pouští ten farář a tak dále, o mučení svatýho Sebastiána a já nevím, co všechno, pokušení svatýho Antonína, tam ten pornofilm a o Bernadetě, píseň o Bernadetě, tak to jsme všechno točili. To byl první natáčecí den, já jsem přivez Barandova hadry ze skladu, římský, ty všechny, co jste tam viděli, a sezval jsem kamarády, kamarádky, od nás chtěli zhoštit a udělali jsme z toho teda, že je teda umučení svatýho Sebastiána. Ten kluk, co tam hraje toho Sebastiána, jako tam střílej, au, že jo. Tak to byl kluk, který chodil s dcerou Michala Tučního ještě tam, ten Vojta, no prostě bylo to bezvadný, takže se to točilo a pak docházelo k tomu, že teda jsme měli točit to porno, tam měly být dva kluci a dvě holky. A ty kluci z té Prahy přijeli, to byl takový jako, že teda profesionálové, ale ty děvčata ne. A ty konco s tím?
0: A natočit se to muselo, protože se čekalo zase na to, že to bude prostě pokračovat a musí je určitá doba vyvolání.
1: Tak jsem vyrazil do obce, kde jsem věděl, že žije jedna rodina, mají takovou dceru, která se nestyděla. Poprosil jsem teda její maminku, že nám se stala taková hrozná věc, ale že teda tam bude jenom do půl pasu vidět v podstatě, že za to dostane 1000 korun. Zavolala dceru, dcera tam měla kamarádku z Polska, takže půjdou samozřejmě, proč ne, ale pod podmínkou i ta jedna, co byla blondýna, bude mít mamou paruku a ta druhá černovlasá zase blond. Tak to tak udělali, nám přišli, já jsem to říkám, takhle to chci. Tak nám to ukáž, my nevíme. Já, blbá bába, na lopatu jim nasedla. Já jim tam, oni to měli Silvestra, představte si to. No, tak se nakonec. A ta Polka byla bezvadný, ten chlapec ze zadu takhle jako vykonával rozkoš a furt se nemohli nějak jako
0: sehrát.
1: Jepa, stop, špatně to děláte, to není možný, prostě distance taková, to budu muset pít. 80 cm, to nejde, že? Tak znova po druhý, po třetí, a když už jsem to zastavil po třetí, všechno bylo jenom jako, tak ta holka se otočila, ta Polka na toho kluka, říká, tak dělej mi to už pořádně. Jednou na takové besedě ve škole, na Tachovsku, 6. až 9. třída, já jsem odpovídal, jaký další film chystáte, a pak jeden z dalších filmů bude Čachtická paní. Kdo pak četl děti ten román? Nikdo. Ví někdo, kdo to je Čachtická paní? Učitelky to věděli, a pak tak to byla hraběnka, která opravdu žila a nechválně se proslavila tím, že zabíjela mladé dívky a jejich panenské krvi se koupala, aby si zachovala mládí a krásu. Lísteček přišel z žákyně 8. třídy. Pane režisére, mohla bych hrát v Čachtické paní, když už nejsem pana? Tak a můžeš, to není vidět, konec konců. Učitelky tam omdlévali, se mě potom omlouvali, no bylo, víte to. A zeptali se.
0: Já jsem měla strašnou spoustu chlapů v posteli. Myslím teda jako filmových. Já například měla v posteli Láďu Menšíka. Tak i když jsme měli příležitost, tak všechno prokecal. Ale všechno. A když tý postele les, říkal, ještě těhle noce, že ti to kdo povím. Takže to byl Láďa Menšík. Pepík Hlinomas, ten byl zase takovej ten typ, který jako se postavil takhle na roh. A takhle se postavil a dělal, jako drval se na těch zádech, jak kanec, jo. A říkal, jsem bejk. No a v posteli byl vůl. Dalšího jsem měla v posteli Standu Zindulku, to byl Vlak naděje a dětství. Jen já si lehla, on vstal. A teď začal kecat a vyprávět v ty noční košili. Tam jenom neumím pochopit, že v tom čtvrtém díle teda jako jsem obšťastněná, že budu mít dítě, protože to opravdu do mě vstoupil jedině Duch Svatý. Ten, no nic. To byl další mužský. Pak jsem měla Standu Třísku, no tak o tom vám nebudu nic vyprávět, že jo. Chlastá pivo, smrděj mu nohy, no tak. Tak je radost ze života. A v divadle, když jsme dělali od Ben Johnsona Alchymistu, to byl součástník Shakespearea, tak já dělala Dorku Povolnou a vlastně Vašek Sloup a Karel a Olda Vlach dělali dva zloděje, čili že

0: Já vlastně nalákala toho určitýho člověka, vyspala jsem se s ním a oni ho voloupili, že jo. Byli jsme jako prima trolístek. No a na mě naléhal Lohnický Vašek, jestli se na něj pamatujete, tak většinou ve filmech hrál Smrťáka a tyhle ty věci, tak tam bylo jediná klika, že teda zhasli, protože on na mě nalehnout, tak už jenom zbývalo to víko. Tak takový a ještě vám musím říct, když mluvím o těch chlapech v posteli, že od nejotřesnější, kdo je vůbec, je Skopeček, protože jak jsem dělala právě tu kurvu, teda sociální pracovníci v těch hříšných lidech města pražského, tak on byl se mnou v posteli. Zaprvé je neskladnej. Vším, co má, píchá. Jestli je to loket, rameno, no všechno. A ještě ke všemu má studený nohy. Umíte si to představit? Takový já měla štěstí. No a když jsem byla s Valdemarem Matuškou v posteli, to byl doba jeho velký slávy, tak se to točilo na Barandově, Jirka stál u Pelesti a furt zval ruce na peřinu. No tak nemám já štěstí v životě.
1: Říká se, přátelé, že filmaři mají tři nepřátelé. Děti, zvířata a sníh. Všeho jsem si bohatě užil. Ještě jako pomocný režisér jsem točil s paní režisérkou Plívovou Šimkovou film, který se jmenoval Krakonoš a lyžníci, 3,5 měsíce na sněhu, Haranti, zvířata, sníh. Strašný.
0: A ještě kostýmy. Ano.
1: Můj první film celovečerní, Bota jménem Melichar.
0: To už tam
1: celá
0: ten
1: škoda.
0: Smetek.
1: Celá škola. Od první do 9. třídy. Já jsem takhle chodil, vybíral jsem si ty děti a jak kdyby to včera bylo, si pamatuju, šli na oběd. Takže tam stáli seřazený, prvňáčkové, a tam taková holčička měla takové culíky, tady chvíli ty dva zuby vepředu. Já říkám, to je celá hezká holka, to by mohl zkusit na tu holčičku, jak tam žalujete, nosál, co sál. Říkám, tak co? Chtěla bys si zahrát ve filmu? Ne! To úplně couvnul. Nicméně maminka, když se dozvěděla, já jsem mluvil s paní učitelkou, taky protože doma zmátili a holčička hrála.
0: A jak ráda pak.
1: Jak ráda potom. A říkala, pane režisére, ona takhle ráčkovala, proč musím hrát takovou krávu užalovanou? No, protože já taková prý nejsem, je to v roli napsaný, tak musí to někdo hrát, no, a byla bezvadná ta holčička. A ten kluk, ten malej, ten Honzík, tak ten mě potom hrál ve filmech Slunce seno toho malýho Jirku.
0: Toho zmetka.
1: A tak se taky lidi ptají, jestli opravdu, když tam Helenka Rudičková rozdává ty facky, jestli ty padaly opravdu.
0: No ten dostal ode mě teda.
1: Musím vám, že jsme to zkoušit, tu scénu, jak tam otrávit ty králíky, a Helenka tak jako rodině takhle jako tohle to, a kluk tak jako tam poskakal okolo stolu. A pojďme na ostro, připravíme se, kamera, ano, akce. Buchy, buch, a kluk nic, stop, moment. Tady to ještě upravíme. Otoče se na Helenu, říkáte, Heleno, tak, Helena, Kamera, jedem, buch do dítěte, to bylo tak vyděšený, že dostává opravdu vždycky facky, že zapomněl křičet, brečet.
0: No ale on v životě dostal poprvé, maminka plakala u kamen, jak to, a já jsem teda, tenhle zmetek, představte si, jak byl zkaženej, to víte, že režisér si nezničí dítě a nechá ho dělat cokoliv, protože chce takový, jaký je, že jo. A on jed voříškovou čokoládu, živej kačky a ještě něco. On si dovolil, když nám udělali v tom Slavoňově nebo Slavonicích, nebo jak se to jmenovalo, škubánky s mákem. On z nich dělal zvířátka, ten zmetek. Okolo talíře. Potom jim vejprasku. Sežral divné i talíř. Ten ještě rok mohl chodit jako
1: se... To se tam také třeba chudinka. A pak mi říkala jeho maminka, říkala, hele, to funguje skvěle. Když doma zlobí a nechce jíst, jdu k telefonu a volám tetu Helenu.
0: Jsem byla ruka půl strašidlo.
1: Herodeska.
0: Ano, ale ono se nám to bohužel pak nevyplatilo, protože vlastně, když jsme točili už facky, tak už nám musel klečet. Vzpomínáš si, jak nám vyrost?
1: No, tak to víte děti, no.
0: No, vyrost,
1: to bylo po pěti letech.
0: Ono to bylo po pěti letech a bylo to hodně znát. A teď si představte, že v tom zmetkovi to zůstalo stejně. A jak já tam řvu v tom filmu jako z toho okna, na to jako říkám nějaký slovo, tak ty si říkal, no Heleno, bylo by to dobrý, když takhle jako z toho okna voláš, že bys mu pravou ruku dala facku.
1: Coura jedna.
0: Coura jedna.
1: Nějaká taková. A on na tom kanapi říká, mami, a co to je coura? plec, hajzle jeden, jo. No a to se právě naskoušelo, že ta Helena vždycky šla tou pravou
0: rukou. A tenhle zmetek, který byl proti mě, říká, ještě bych chtěla upozornit, že režisér a maminka mají vždycky pravdu. A nikdo z herců by si nedovolil, jako, když to řekne režisér, jako k tomu mít nějaký konstatování nebo to. A tenhle hajzl si dovolil říct, no ale já bych myslel, že by to bylo lepší levou. Tam dostal obouma.
1: To nepocitně počítal, spad dolů to. Ale musím říct, přáteli, že Helence sluší každý kostým. Od noční košile až po čarodejnici. Helenka prostě nikdy nevynechala nic pro to, aby teda jako se nepředvedla.
0: No, ano, abych se nezvrcasila, seč to šlo.
1: My jsme točili Jasněnku, byla pauza, čekalo se na slunce a Helena v té masce, ty čarodejnice starý, takhle sedí na kamenu před tím hradem, v lese, před hradem.
0: Točili jsme v neděli a v sobotu, protože se muselo to natočit kvůli počasí. A kouřila jsem.
1: A kouřila?
0: Totiž ty nechty, ne, to vzniklo, to byly drápy, s kterýma jste nemohla jít ani na záchod, jo? To by vám musel někdo zvednout sukni, sundat kalhoty, takže jak se ty drápy přilepily, ale jelikož to bylo vlastně neukradený, ale přemístěný lepidlo těch Američanů z toho Formana, z Amadea, co zbylo těm Američanům, to lepilo teda skvěle. No tak jsme jako nalepili ty nechty, jako tím jste se nenajedli. Ty se nakrájel sejra a takhle mi ho nabodávali s tou Blanarovičovou. Takže to i nešlo normálně třeba takhle něco vzít, to musíte ze strany. Tak jedině mě zůstala jediná radost, že se mohla pít a kouřit.
1: Takhle tam seděla, kouřila.
0: A teď jsem byla zelenofialově nalíčená, že jsem jako s tímhle jsem splývala šedivá, teď ta paruka byla taková, ta šedovlasá. No a rodiče s dětičkama na nedělní procházku.
1: S chlapečkem pětiletým šli na procházku. Chlapeček se zarazil, kouká, co tam sedí.
0: A hlavně to byl zmetek, který celou dobu ty rodiče otravoval. Já to pozoroval, když jsem kouřila. A hodnej se stal, až když mě viděl.
1: Se zarazil a koukal. A Helena říká, nebuj se mě, já nejsem čarodejnice, já jsem Růžičková, tady natáčíme pohádku, víš? Koukal, říká, pojď se mnou vyfotit, táta má foťák na krku, tak dá tady spolu vyfotí, budu mít památku, pojď. Dítě váhalo, nevědělo, bálo
0: maminka
1: se.
0: Maminka už začala cpát, jenom aby se to...
1: Maminka
0: říká, a vedla ho, že jo, a ten šel
1: kluk,
0: přesně
1: jako,
0: tak.
1: Ne, tak jako, a říká, no, dí, a říká, Helena říká, takový velký, budeš se mě bát, pojď sem, pojď, no, teď mě sedneš, takhle vyfotí na tatínek. Dítě si dalo odvahy a šlo k té Heleně. A jak došel na dosah, tak Helena říká, aaa, teď si tě sejeru. Přátelé.
0: To dítě bylo na infarkt, to bylo bílý, zelený, modrý, fialový.
1: To pustilo boč i trus, okamžitě, rozumíte? Začalo to také třát, ano. Já říkám, Heleno, ty jsi blbá, ty to začne koktat to dítě a budete pomočovat, říká, ať si zvyká, život není peříčko. Já jsem zapřísáhlej nepřítel kuřáků, to Helenka dobře ví.
0: Ano, letitej, on má.
1: Ale když Helenka tykom byla loni na té operaci, paní doktorka jí zakázala kouřit. Já to na tebe prásku.
0: Ano.
1: Než bych udával, ale hlásit se to musí. A Helenka teda přestala kouřit, byla opravdu velice poctivý pacient.
0: 3 měsíce jsem nekouřila ani ně, ale nezabraňovala jsem kuřákům, protože nejhorší jsou ty předělaný kuřáci, kteří teda jako začnou poučovat, jako když vy kouříte, to si škodí zdraví a tak dále, ne. Tam mohl kouřit dokoliv, ale já se ty cigarety ty 3 měsíce nedotkla. Čestný slovo.
1: Přijde paní doktorce na kontrolu, paní doktorka je prohlídla, tam něco píše a Helena říká, paní doktor, já už 3 měsíce nekouřím.
0: A paní doktorka nic.
1: Helena, paní doktor, já už 3 měsíce neměla cigaretu v puse. A paní doktorka zase nic.
0: Ano, a když už jsem to řekla po třetí, tak ona říká, já vás slyším, paní Růžičková, ale aby si to tělo teda všimlo toho, že nekouříte, tak byste nesměla kouřit 8 let. Říká, 8 let to může být 6x v radu vzhůru a než se, jak jsme vyjeli z té ordinace, už jsem měla
1: cigaretu. Helenka to řekla jinak, 8 let? 8 měsíců, ne, ona řekla 8 let. No to mě pojďte, paní.
0: neřekla jsem polipte mě, paní doktorko, ale říkala jsem si.
1: Jako Jiřina Bohdalová taky byla na nějaké besedě s malýma dětma ve školní tělocvičně a říkala, já měla zrovna takovou náladu dobrou, já těm dětem vyprávěla, jak dělám ty večerníčky, jak se dabuje křemírek a vochomůrka a předvádím se jim tam a tohle to všechno. A říkala, tak děti, no, a chce se někdo na něco zeptat? No tak, nestýďte se, zvedněte ruku, zeptejte se na něco, no šup, honem. Zadu takový chlapeček zvedá ruku a ona takhle, říká, no tak co, ty chceš vidět? A chlapeček říká, kdy už půjdeme domů? Jiřina říkala, nezabil bys je.
0: No. A my se ptáte, že já jako věštím jiném. Já nevěštím, já počítám, já dělám numerologii. A já sobě nepotřebuji, protože já jsem v rukách božích a vím, že to všechno dobře dopadne, takže já si jenom žiju a mám se výborně.
1: Mě Helenka taky věštila a říká, budeš tady žít až do smrti.
0: No. A ani o kousek, kde to...
1: Přátelé, opravdu... Helena Růžičková je čarodejnice.
0: Tady ale bílá. Krví.
1: Bílá čarodejnice, protože ona vždycky, my jsme točili Slunce, cenu a pár facek a bylo 15. srpna, my jsme měli co ta půl filmu natočenýho, nebo to nenatočíme. Helenka, Nemel, ukáž, ta papír, tušku, psala, říkala, 1. září je poslední natáčecí den. Když se zbláznila, nebo 1. září byl poslední natáčecí den. Potom jsem přišel k Heleně na návštěvu a říkal jsem, Helenko, budu točit Princeznu Zemlina 2 v roce 97. A už mi to rozdělili, už se šili kostýmy a vstavil se Mlejn a to všecko. A Helena říká, moment. Počítala, škrtala, říká, ne, zahodila, za jiný papír, počítala, říká, no, chlapče, já tu nic nevidím. Letos žádný film točit nebudeš. Já pak, vědmo, teď se mě rozstál. Stojí Mlejn, máme naši ty kostýmy, navpívaný playbacky, písničky, všecko.
0: Ten na ten den máme 1. natáčecí den, připravená pávové jídlo, všechno bylo připravené na stolek.
1: A Helena říkala, nemáš, tady to není. Přátelé, já jsem přijel domů, z přípravy, den před natáčením, ta Česká televize to položila. Udělali podraz na mě, položili to. Vůbec ten film nepodrželi. Ale Helena mě říkala, hele, žádná princezna Zemlina, holku tady není, nevidím. Počítala dál, říká, příští rok tady máš pohádku, ale princezna Zemlina to není. Přátelé, aby jsme příští rok točili Pekla 6.1. A princezna Zemlina 2 se točila i v roce 99. V čarodějnice. Přátelé, ukažme si na ní, je to ona.
0: Zdeňku, víš, jak je to radostný, že žiju v téhle době. Já už bych dávno byla spálená, už by byla někde ve vzduchu.
1: Já taky, přátelé, já taky. Byť jsem jako malé dítě ministroval, chodil na náboženství, pak jsem dlouho hrál v kostele na Varhany. Ale musím vám říct jednu věc, co se mě dotklo. Teďko je to nedávno, pár let zpátky, k nám do Hošic přijel nový farář, mladý kluk takovej. Říkal jsem, to je konečně, tam byl takový starý jezuita, blázně šílený, toho čert vzal nakonec, jo, ale Přišel mladý kluk, takový opravdu sportovní, říká, tak s tím se budu rozumět. A on se mi tak podávám ruku, představím se a říká, jo, to jste vy? Ten, co zesměšnil v těch filmech Církev svatou a faráře. A mě kouká. Říká, tak za pokání budete celou mši klečet tadyhle pod kazdu. Já myslím, že jste dělal srandu. On si žádnou srandu nedělal. Tak jsem ho poslal do pryč. Já bych to slovo řekl, ale tady dítě. Tak... Začíná to na P.
0: Všichni vím. Takže no. Ještě nějaký dotaz. Takže vážení a drazí.
2: Tady
0: bylo, kde byl? Já myslím, kde byl nebo kde byl? Bylo nám s vámi moc pěkně.
1: Škoda, že jste se neptali víc.
0: Mohli jste nás využít, dali jsme se vám v plen.
1: Zneužít, moje kamarádka, já jsem tak zkažená, nevyužitá.
0: Přejme vám překrásný školní rok, protože...
1: No, to je blbá, viď?
0: No ne, je. Co si budeme povídat ty? Ty rodiče s těma dětma jim to začne. Od toho pondělka, kdy to jsou chudáci.
1: Právě, že to je překrásné, no.
0: No, ale prostě snažit se, já jsem jenom chtěla říct, že kdyby náhodou dítě přineslo na vysvědčení 4, tak věřte tomu, vždycky za to může učitel, protože učitel má učit a ne psát poznámky, jestli zlobí nebo nezlobí. Takže vám přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ať se brzy zase sejdeme v tomhle tom vašem kouzelném městečku a loučí se s váma Zdeněk Troška a Helena Růžičková. Naschledanou.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Rezjavorní.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: jsem dala mé srdenko za něho.
1: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
2: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobití, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Břeclavská tiskárna Walstead Moravia Press začala tisknout volební lístky pro říjnové komunální a senátní volby. Na zakázku spotřebuje zhruba 800 tun papíru, hotovo chce mít do 15. září. Poté balíky s lístky poputují na příslušné úřady, kam musí dorazit nejpozději 24. září.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes oblačno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka, večera v noci bude postupně až zataženo, ojediněle se vyskytne slabý déšť, naměříme něco mezi 24 až 27 stupni.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohaci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Tréninkové hřiště v Uherském Hradišti má po letní rekonstrukci nový umělý povrch. Město za jeho výměnu zaplatilo 5 570 000. Původní trávník už byl technicky nevyhovující, proto dělníci upravili i podkladní vrstvy a položili nový umělý trávník třetí generace.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes oblačno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přeháňka, večera v noci bude postupně až zataženo, ojediněle se vyskytne slabý déšť, naměříme něco mezi 24 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Ani jsem si bičíčka nenamazal, ani jsem si šnorečky neprivázal. Ach, kerak, vyjedu po tu horu, odpadl mě bičíčka.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobytí, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobytí karneval 2026. Více na drakobytí.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Obyvatelé Břeclavy mohou rozhodnout, který projekt město příští rok podpoří z participativního rozpočtu. Do veřejného hlasování postoupily 3 návrhy. Nové vánoční osvětlení pěší zóny Jana Palacha, oživení samotné pěší zóny a také projekt hnízdní věže pro jiřičky, lučních porostů a výsadby platanů v centru města. Hlasovat je možné přes systém Munipolis až do 31. října.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes oblačno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka, večera v noci bude postupně až zataženo, ojediněle se vyskytne slabý déšť, naměříme něco mezi 24 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohaci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Ve Valticích je znovu otevřená smuteční síň na městském hřbitově. Město během rekonstrukce upravilo vnitřní prostory, opravilo povrchy, modernizovalo technické zázemí a také doplnilo nové vybavení. Cílem bylo vytvořit klidnější a důstojnější prostředí pro poslední rozloučení a zároveň zlepšit zázemí pro pozůstalé.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes oblačno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Večera v noci bude postupně až zataženo, ojediněle se vyskytne slabý déšť. Naměříme něco mezi 24 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobití, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Břeclavská tiskárna Walstedt Moravia Press začala tisknout volební lístky pro říjnové komunální a senátní volby. Na zakázku spotřebuje zhruba 800 tun papíru, hotovo chce mít do 15. září. Poté balíky s lístky poputují na příslušné úřady, kam musí dorazit nejpozději 24. září.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes oblačno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka, večera v noci bude postupně až zataženo, ojediněle se vyskytne slabý déšť, naměříme něco mezi 24 až 27 stupni.
0: Právě poslou.

něco změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

dnů ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru, dokud dýchá.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohatci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

duše viny. Nedávej mě duše viny, byla ze mnou v každé chvíli.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Tréninkové hřiště v Uherském Hradišti má po letní rekonstrukci nový umělý povrch. Město za jeho výměnu zaplatilo 5 570 000. Původní trávník už byl technicky nevyhovující, proto dělníci upravili i podkladní vrstvy a položili nový umělý trávník třetí generace.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes oblačno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přeháňka. Večera v noci bude postupně až zataženo, ojediněle se vyskytne slabý déšť. Naměříme něco mezi 24 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobití, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Obyvatelé Břeclavy mohou rozhodnout, který projekt město příští rok podpoří z participativního rozpočtu. Do veřejného hlasování postoupily 3 návrhy. Nové vánoční osvětlení pěší zóny Jana Palacha, oživení samotné pěší zóny a také projekt hnízdní věže pro jiřičky, lučních porostů a výsadby platanů v centru města. Hlasovat je možné přes systém Munipolis až do 31. října.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes oblačno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Večera v noci bude postupně až zataženo, ojediněle se vyskytne slabý déšť. Naměříme něco mezi 24 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohatci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 17:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: V hodonínské lokalitě Výhon se od pondělí 7. září ruší jednosměrný provoz na takzvané prostřední a dolní cestě. Opatření tam platilo zhruba měsíc kvůli většímu počtu aut během rekonstrukce Černého mostu, podle města ale nepřineslo očekávaný výsledek.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, výjimečně přehánky, noční teplota 18 až 15. Zítra na jihu Moravy oblačno, odpoledne postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teplota 28 až 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: V Uherskohradišťské nemocnici je nově jednodušší vjezd i parkování. Nemocnice dokončila rekonstrukci hlavního vjezdu a spustila systém, který automaticky načítá registrační značky aut. Řidič si při příjezdu stále vezme parkovací lístek, ten by si měl nechat až do odjezdu pro případ, že systém značku nerozpozná. Po zaplacení parkovného se při výjezdu závora většinou otevře automaticky.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, výjimečně přehánky, noční teplota 18 až 15. Zítra na jihu Moravy oblačno, odpoledne postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teplota 28 až 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohaci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobytí, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobytí karneval 2026. Více na drakobytí.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Hodonínska.
2: Nově upravený park Sadová v Hodonině je po stavební stránce hotov, veřejnosti ale zatím zůstává uzavřen. Důvodem je chybějící kolaudační rozhodnutí, tedy úřední souhlas s užíváním stavby. Lavičky, odpadkové koše i dopravní značení proto zůstávají zakryté a přístupné zatím není ani dětské hřiště. Město předpokládá, že kolaudace proběhne v polovině září a poté se park otevře veřejnosti.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, výjimečně přehánky, noční teplota 18 až 15. Zítra na jihu Moravy oblačno, odpoledne postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teplota 28 až 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobytí, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobytí karneval 2026. Více na drakobytí.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Křižovatka ulic Větrná Lomená a na Hraničkách v Uherském Hradišti se od září začne měnit kvůli větší bezpečnosti chodců a hlavně dětí mířících do nedaleké školy a školky. Vrátí se sem dva nasvětlené přechody, samotná křižovatka bude vyvýšená a upraví se také chodníky, zastávky městské hromadné dopravy, osvětlení i parkovací místa. Práce výjdou na 11 milionů 700 tisíc korun, hotovo by mělo být na přelomu letošního a příštího roku.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, výjimečně přehánky, noční teplota 18 až 15. Zítra na jihu Moravy oblačno, odpoledne postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teplota 28 až 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohaci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: V hodonínské lokalitě Výhon se od pondělí 7. září ruší jednosměrný provoz na takzvané prostřední a dolní cestě. Opatření tam platilo zhruba měsíc kvůli většímu počtu aut během rekonstrukce Černého mostu. Podle mě stále nepřineslo očekávaný výsledek.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, výjimečně přehánky, noční teplota 18 až 15. Zítra na jihu Moravy oblačno, odpoledne postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teplota 28 až 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: daň milejší, za daň les.
1: A keď se bude pár, a ty

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
1: V Uherskohradišťské nemocnici je nově jednodušší vjezd i parkování. Nemocnice dokončila rekonstrukci hlavního vjezdu a spustila systém, který automaticky načítá registrační značky aut. Řidič si při příjezdu stále vezme parkovací lístek, ten by si měl nechat až do odjezdu pro případ, že systém značku nerozpozná. Po zaplacení parkovného se při výjezdu závora většinou otevře automaticky.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes večer oblačno, výjimečně přehánky, noční teplota 18 až 15. Zítra na jihu Moravy oblačno, odpoledne postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teplota 28 až 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Dvojice vraky na psíka, jako když byli u Masaryka, že jo. A on tam vyprávěl, když byli mladí, jak se prostě koupali ve vodě s vidrou. Oni se si koupali, když byla zamrzlá Vltava, oni byli ožralí vidra a Vojica ve smokinku, tak z toho Mánesa šli nahoru na ten led, vysekali tam díru, že jo, a tam se vykoupali. Udělali každou zimu dvakrát, ty dva rošťáci. A vůbec se nenastydl, tak vidra pak nemohl chodit, pač měl ten revma z toho, ale to jde nic. A on o tom vyprávěl starého pána a tam říkal, jak šli jednou podle Beronky, jak byla zima a jak prostě si řekl, že se vykoupají, tak tam skočili do ty Beronky, ono mrzlo a si tam jako vykoupali a říkali, ale my vylezli ven a my vám měli pytlíky jako rohy, jako rohy. A teď bylo mrtvý ticho. To je anekdota, patrně. On tady se nahnul takhle k tomu vidrovi, říkal, sokr, já jsem šel do hůna. Já jsem měl říct sáčky, viď? A on je roztomilý. On jednou seděl a přemýšlel, to ještě byla před dětský dům, byla nahoře kavárna. Pět kroků od divadla. On přemýšlel, co bude celý odpoledne dělat, že večer hraje. A tak jsem si dal šampaňský, člověče, ono ti mě tak zachutnalo. Víš, já jsem si ho tam sám vypil, chlazený bylo. Tak povídám, no, dejte mě ještě jedno. Tak jsem ti tam uroměl ty dvě šampaňské lahve a říkám si, tak a půjdu pomalu do divadla. A zrovna lidi vycházeli z toho odpoledního představení. Já ti potkám kohouta rozčilenýho. A on na mě pál, co blázni, když si odpoledne hrál. Já ti člověče odpoledne hrál, proto já nevěděl, co s tím odpoledne mám dělat. A to mě vyprávěl. A jednou mě vyprávěl, jak si koupil automobil, a to měl ty děti malý. Ještě to už je moc dlouho, také 30 let. A člověče, tak jsem chtěl do Poděbrad. Naložil jsem děti, přijdu k Národnímu divadlu a říkám si, hrome, já nemám papíry. No to víš, byl jsem nový řidič. No a lidi mě zastavil někde, tak jsem to povrátil, jel jsem do toho podola, vzal jsem si ty papíry a jedu. No, tak jsem ten čas chtěl dohonit. A jedu tadyhle před tunelem, ta tramvaj, víš, ona jde pomalu pod tím sanatoriem, tak já si také nadjedu, sezl po levé straně. Teďka z toho tunelu ti vyjede tramvaj, a já neviděl, kam tak mezi ně, ono je to uši. Já jsem to rozsaloval, oni mi to zmáčkli, já nemohu ven. A jepam, no a co se stalo? Vůbec nic, že ani škrám, děti jsou v nemocnici. Má zvláštní myšlení. A jednou jsem hrál s ním ve filmu Kocourkově a on mu hrál starostu. Já jsem hrál takovýho podvodníka tady v tom, pak se tam se takovým pahitlerem, tak to bylo takový, od Poláčka to bylo ode mě. A on tam byl postavený venku náměstí a on seděl v kočáru. No když se to připravovalo, byl tam ten kočár a dva koně a kočí. On tam seděl, já jsem si s ním povídal. On pál, pojď nahoru si sednout tady, dáme si deku, no je trošku vítr, tak jsme si sedli, dali jsme deku a on povídá tomu kočimu, jeďte trošku tady kolem. A tak jsme seděli a povídali a ten kočí vždycky chtěl otočit a on říkal, jeďte do tomu na tu silnici. No my jsme vám dojeli, nevím až, jak se jmenuje tam ta vesnice. Lidi se stavěli, my jsme byli nalíčeni, já byl v uniformě. No jo, ale oni nás tam hledali mezi tím, víte. A tak potom to ten otočí, já jsem říkal, ale čeče, tam už to bude hotové. Ale lidi to poví, co s tím serou. No tak jsme pak přijeli pozdě ovšem. A on říkal, to nevadí, ale hezká projížďka to bylo. To by nás nikdy nenapadlo.
0: Jistý Loudal z Raditic se neustále hádal se svou ženou. I když připustíme, že Loudalka byla od nátury ochotná přijít se s kýmkoliv, kdekoliv, kdykoliv a o cokoliv, musíme uznat, že v Loudalově případě měla pravdu ona a ne Loudal. Sázet na čísla je nemrav nemravná, i když to císař pán z potřeby podporuje. Jen se rozhlídni kolem sebe, křičela a mávala rukama, takže z dálky připomínala větrný mlýn. Ke střechu nám teče, omítka se drolí, podlahy žere houba, protože všecko prosázíš. Však já se jednou trefím, konejšil jí i sebe Loudal. A pak si koupím vinohrad. Jen si vzpomeň, co mi stará cikánka produkovala. Za dva sloupky dukatu a bez velikých círatů cimbalí a cimbili, i kdyby hromy byly, si koupíme vinici, jachacha, a z vinici v opici, jachacha, cimbali. Loudalka ho polínkem klepla do čela a vyzvala ho, aby na ní dýchl. Byl jsi zase u Mojžíše na Kmince. No, byl. A zblázni se, byl. Byl jsem u Mojžíše a dal jsem si kmínku, protože mám po ní krásný sny. Ty a tvoje sny. Máš tak, že se tobě nikdy nic nestá. A jak se zouval, skulil se na postel a usnul. Loudalová mu zula druhou holínku, povolila mu pásek u kalhot, límeček u krku a sundala mu brejličky. Chvilku nad ním stála a dívala se, jak se mu neohlená tvář nadouvá, když odfukuje. A pak ho přikryla. Kdyby se jí byl někdo zeptal, jestli to dělá z lásky nebo ze zvyku, nevěděla by, co říct. Kolikrát ji samotnou napadlo, proč už tenkrát, když prodal její svatební šaty a prosázel je v Lotince, proč mu neutekla? To byla ještě mladá a hezká. Protože ho měla ráda. Než usnula, chvilku ještě přemýšlela o hádance, kterou vlastně ani uhádnout nechtěla. A nebo snad se bála ji uhádnout. Ráno byla Loudalova postel prázdná a po Loudalovi, jako když se voda zavře. Loudalka si pomyslela, že ten její blázen šel časně na ryby. Ale najednou uslyšela od kurníku rámu, slepice tam vejskají a kdákají. Ajaj, to měl sen a teď tam krade vajíčka, aby měl na Lotynku. A běží tam. No, měl 8 vajíček po kapsách. 9. vyteklo, jak mi je chtěla z ruky vykroutit. Co pak se vajíčka tak časně sbírají? Nebožka, teta tvýho otce, mě to ve snu přikázala. Byla celá bílá, v pravé ruce měla kahánek a v levé ruce knihu. Jak to víš, že to byla zrovna ona? Nebožku, tetu mýho otce si ani neznal. Já, jako kluk jsem po ní házel hroudy náhodou. Křičili si mi na ní střelená rézy. No a tak v rakvi se mi viděl ležet, ne? Byla to ona, 3krát mě zaťukala na nos. No to by vypadalo jako ona, povídá Loudalka. Všechno dělala 3krát. 3krát z lžice usrkla, po 3 polínkách přikládala, 3krát byla vdovou. A 3krát mě za ucho vytahala a já se posadil. Ukázala mě knihu a v ní obrázek. Slepice, jak snáší vajíčko. Pak z ty knihy vytrhla list a tam bylo, že v Praze, v domě u turecký hlavy najdu já poklad. No a pak zakdákala a já se probudil. Hele, dej sem ty vajíčka, dej sem. Ne, prodám Mojžíšovi. Musím ti numera vsadit. Nic takovýho. Sen je sen. Probudíš se jeden. Sprav střechu. Zatejká. A to není sen. Ženská, neblázni. 3krát zaťukala, tak to je 3. V pravý ruce kahan, 16. Šílenou spatři ti, 26. Kdáka ti, slyšeti, 11. To je tutovka. Blba za muže míti, to je taky tutovka. Vajíčka nevydala a Loudal strucu střechu nespravil. Celý den spolu nemluvili. Příští noci se Loudalovi zjevila nebožka teta ženina otce jako Johanka z Arku celá v brnění. Stála v čele velikého vojska a na její povel všichni zvedli meče a volali: proč si nevsadil? Loudal se na posteli kroutil a skučel, až ho loudalka zbudila, aby mu zahnala noční můru. Už neusnul. Hledal ve snáři, co znamená velké vojskovi děti. Pak se oblékl, z kůlničky vyhrabal ukryté sítě a rovnou šel úvozem k potoku. Když se rozednívalo, popás promočený, na zádech nůši pstruhů přikrytou kopřivami, kdyby jako šel náhodou hajnej, tak aby mu mohl vysvětlit, že byl na kopřivách pro housátka, a spěchal kolem hřbitova k faře. Pan farář pstruhy rád. Za chvilenku loudal bez nůše z fary rovnou do trafiky, zrovna otvírali. Vsadil včerejší tutovku a k tomu veliké vojsko viděti 49. V 8 už byl doma na žebříku a spravoval střechu. Loudal se to všecko vrtalo hlavou, ale just se na nic neptala. Přišel večer a loudal, že prej jde na faru pro nůši. Vracel se z fary přes Mojžíšův šenk, takže když přišel domů, loudalka už spala. No totiž spala, ono to vypadalo, že spí. Ale dobře slyšela, jak loudal se s nůší na zádech nemohl protočit dveřmi, jak pak nůši sundal a hned přes ní upadl rovnou k peci, kde hlavou srazil narovnaná polínka a brumlal přitom a hekal, a když vstával a hledal oporu, šmátral kolem sebe, zatáhl za něco a spustil kukačku. Teď převrhne čbán s vodou, myslí si loudalka a napjatě čeká. Nepřevrhl. Usnul. Usnul na podlaze opřený o pec, která ho hřála dozad. Jen zavřel oči, už tu byla nebožka Rézy, teta ženinýho otce a celá v tureckém. Stála na jevišti a točila klikou osudí. Dva sirotečkové tahali z osudí Loudalovu slavnou tutovku. Nakonec teta Rézy postoupila na předscénu, ukázala prstem na Loudala a hodila mu do klína tureckou hlavu v turbanu. Celé divadlo se otáčelo po něm a on tam seděl v první řadě v noční košili a bos. Cítil, jak se studem propadá, jak padá, neví kam, někam do tmy, ze které se probudil až k ránu. Oblékl se do nedělního, napsal na kraj novin, jdu do Prahy pro peníze, přišpendil to spící Loudalově na lajblík a vyrazil ku Praze. Hned, jak vcházel Vyšehradskou branou, ptal se lidí, kde je v Praze dům u turecké hlavy. Dlouho se ptal, než ho poslali do Soukenické ulice. Když ulici našel, dům u turecké hlavy mu padl hned do oka. Veliký dům, veliký. Větší než u nich na okrese je škola. Dovnitř se neodvážil, aby nevzbudil pozornost. Postával na chodníku, obhlížel a uvažoval, jak by s hledáním pokladu začal. Koukáte, sousede? Jako byste ten barák chtěl koupit? Strážník ho provrtával zkoumavým pohledem. Loudal se vzpamatoval z prvního leknutí a povídá klidně, až se sám divil. No, proč ne? Jen jestli je na prodej. Policajtův pohled poněkud změkl. Ha, za peníze je všecko k mání, milej pane. A pokračoval úředním krokem v obchůzce. Aha, tak ono je to takhle, myslí si Loudal. Aha, člověka by nenapadlo, jak si má vykládat poselství ve snech utajená. Aha, no samo sebou. Zítra je tah a já vyhraju vsazenou tutovku. Zítra vyhraju, budu inkasovat výhru, koupím barák u turecké hlavy a hezky v klidu začneme adaptovat, přestavovat, no a přitom přijdeme na poklad. Už jste viděl, jak zítra jezdí v počáře, kudy dneska ještě chodí pěšky. Okouněl v kocích a v duchu vybíral dary pro loudalku. Když však spatřil výklady na Ferdinandově třídě a v široké ulici, zavrhl dary, které vybral v kocích. Pro jeho ženu nic nebude od zítřka dost drahé. Vžil se tak do toho, že na příkopech tam už mu to zboží za výklady nepřipadalo ani dost nobl a začal uvažovat o tom, že by vlastně mohl jezdit nakupovat do Vídně. V téhle náladě přišel Loudal do zájezdní hospody u Zlaté husy. Dal si ukázat volné pokoje. Dlouho se nemohl rozhodnout, až se uvelebil v největším s vyhlídkou na koňský trh. Zul si boty a natáhl se na postel tak, jak byl. Podomek, který mu ukazoval pokoje, se v hostech vyznal. A ten host se mu nějak moc nezamlouval. Přimouřil oči a povídá: kam máme poslat pro zavazadla, vašnosti? Zítra, dobrý muži, zítra. To budou fůry zavazadel, to budou fůry zavazadel. Smál se Loudal a dodal s nakažlivou jistotou: kmínku. Kmínku máte? Máte, no. Přineste mi na pokoj. Litr. Ta noc byla na sny bohatá. Obsazení však bylo jiné než obvykle. Loudalka převzala hlavní roli. Jezdila v otevřeném kočáře po Praze a kynula tu sem, tu tam, podle toho, na kterém chodníku jí páni úctivě zdravili. Teta Rézy seděla na kozlíku, měla cylindr na hlavě, vykslajvantovej, a pod nosem knír. No, vlastně to teta Rézy nebyla, ale byla to teda ona. A podle této snové logiky Loudal byl každý ten pán, co Loudalku úctivě zdravil, jenže pokaždé vypadal jinak. Najednou se ale sen pokazil. Loudal utíkal a nevěděl před kým. Jednou ho honil farář a měl nůši plnou tureckých hlav. Po druhé zase nějaký důstojník, který byl vlastně podomek o Zlaté husy. Dohonil Loudala, třásl jim jak jabloní a křičel: tak tak, vašnosti, vstávat, sakra, vstávat! Loudal otevřel oči a hned je zase zavřel. Nikoliv důstojník, nýbrž podomek stál nad ním a mluvil: jeden nocleh, litr kmínky, zaplaťte a jděte jinam. Tohle není putika, to je Zlatá husa, pane. Já teď nemám peníze. Kam jdete? Pro policajta. Ne, ne, jenom to ne, neblázněte, teď já mám v Praze mění. Podomek se už od něj nehnul. Stál za ním jako stín. Když se Loudal dával do pořádku, protože to byl dobrý podomek, okartáčoval mu šaty a oholil ho. Pak se s ním vydal na kozí plácek, kde byla hlavní loterie. Před krámem plno bapa, nad nimi černá tabule a na tabuli křídou napsaná numírka, která právě byla tažena. Loudal se nezdržoval čtením, protože přece, jak víme, má tutovku, ne? Rovnou do krámu podal lístek s tutovkou pánovi s červeným nosem a čeká na výplatu. Pán s červeným nosem koukne na lístek a povídá: mordie, no tohle jsem nikdy neviděl. No pochopitelně, myslí si Loudal, no pochopitelně jsi to nikdy neviděl, tak už nikdy neuvidíš. Každý mu netypuje nebožka teta ženinyho táty, haha. No tak si představte, pane, povídá pán s červeným nosem, místo čtyřky, kdybyste takhle byl bejval, měl trojku. Místo 15, 14, no zkrátka, každý číslo o jedničku menší, tak jste bral, moment, já se kouknu, jo, 114 tisíc zlatých. No a kolik beru takhle? Zatvrzele se ptá Loudal. Takhle? No, jak vám to mám říct? Já to řeknu slušně, jo? Nic. To je podvod! Podvod, já měl tutovku, vy zloděj, já měl tutovku, okradli jste mě, křičel Loudal a sápal se na pána s červeným nosem. Pánovi naběhla na čele žíla, nos zbrunátněl do fialova, vyšel před pult a vzal bič. On totiž vedle lotinky, to byl ještě obchod biči a jinými lahůdkami. Zapráskal na výstrahu a vynesl Loudala před krám. Před krámem čekal podomek. Převzal Loudala a zavolal strážníka. Podvodník, řekl strážníkovi. Provokatér a anarchista, dodal pán s nosem už zase červeným. Strážník byl mladý, kohoutí pero na klobouku se mu vesele třepalo ve větříku, horlivě se změnil v rameno spravedlnosti a vedl Loudala na direkci. Hlásím jednoho podvodníka, provokatéra a anarchistu. Vylákal nocleh a litr kmínky, dodal Podomek. No, tak to si prošetříme, pravil starý zkušený policajt, jemuž kohoutí pero na klobouku se už dávno nezatřepalo ani ve vichřici. Vystrnadil žalobce i mladé rameno a posadil si Loudala proti sobě. Dlouho si ho prohlížel a pak se ho zeptal, jak se jmenuje. Loudala by nedělal ostudu ženě a obci, povídá, že se jmenuje Jan Choděra a že je z Mochova. Ani nevěděl, jak ho to napadlo. No, vy přece nejste anarchista, pane Choděra. A jestli je to náboženství, tak já jsem katolík. No, to jsem si myslel. A co provokatér? Jste nebo nejste?
2: Co to je?
0: No, ona je to spíš nadávka než povolání, povídá mazák policajt. No, ale jsou takový idealisti, co myslí, že je to uživí.
2: Já jsem rolník.
0: No jo. Já jsem si to myslel. A vy rád kmínku?
2: Mám po ní sny.
0: A to jí musíte mít litr na dluh, pane Choděro? Co tu vůbec v Praze pohledáváte? Ven s tím.
2: Loudal se přiznal, jak spoléhal, že zbohatne hlavní výhrou
0: a jak ho ta Numírka a konečně i Nebožka, teta ženinýho táty, jak ho vypekli.
2: Přiznal, že si teďka rady neví a co

0: zlým, pane Choděro, ale váš ksicht, no, to je kontrfé kořena. Konečně, podívejte, máte pěkný zánovní šaty, klobouky, boty, zavoláme pana Mankovice odvedle, to je vetešník, on vám to vymění za něco, no, lacinějšího, aby vám mohl doplatit, ne? On vám doplatí, vy z toho zarovnáte tu sekeru za nocleh a za tu kořalku a můžete jechat k mamince, no, tak co vy na to? Loudal vypadal ve veteši od Mojše Mankovice všelijak, ale zaplatil dluh a ještě mu zbylo na osobáček třetí třídou. Mazák policajt poslal pro černé pivo a když dopili, dal Loudalovi poslední radu. Povídal, a na sny nedejte, pane Choděra, zrovna dneska jsem měl sen, a ne po kmínce, tady, po tomhle černým pivu, že jsem byl dirigentem v opeře a že v první řadě seděl nějaký, jo, Loudal z Raděčic. Všichni se vám na něj dívali kukátkama, protože našel ve své chalupě pod pecí poklad. No, kdybych byl jako vy, pane Choděra, tak bych hledal Raděčice a Loudala a já nevím, Bůh sám ví, co ještě, ne? Sen je sen, probudíš se jeden, no, tak šťastnou cestu, pane Choděro. Loudal s Loudalkou stáli tiše nad pecí, kterou právě Loudal rozvalil. Oblak prachu a mouru pomaloučku sedal na podlahu po almarách a dělal z Loudala a Loudalky párek mouřeninu. Pomalu se jasnilo a tam, kde stávala pec, bylo vidět, jak sedí hrnec. Byl plný žlutých plíšků s vyraženou podobou různých panovníků rozmanitých zemí. Dukáty, pezety, piastry, ruble a kdo ví, co ještě. No, a co ty na to? Povídá Loudal ženě. Vzala ho kolem krku a položila mu hlavu na rameno, zrovna jako to dělá Mařenka Jeníčkovi na šálku na kafe. Sny si mi hatil. Hánila si Mojžišovou kmínku. Abych prej radši střechu spravoval a okopával brambory, husy pás. Vidíš, co si mohla zavinit? No už nebreč. Druhého dne odešli z chalupy. S nikým se nerozloučili. V Raděticích se dodnes povídá, že Loudalovi zmizeli z povrchu zemského. Vůbec to není pravda. Koupili si vinohrad u Karlštejna a založili vinice v Loděnicích.
1: Rádio Jich Cymbálka.
2: Kapitola 9. Ráj vepřů. Mužstvo PDA Úder se připravovalo na zahájení sezony. Sehrálo už několik přípravných zápasů a kapitáni Ořech i Honec mohli být s výkony spokojeni. Pouze na levém křídle byla zřetelná slabina a žádný z uchazečů na toto místo neuspěl. Za této situace si Voňavka vzpomněl na pomalého Kefalína, který v civilu hrával v Chodově a jakž takž se dovedl trefit do míče levou nohou. Přitáhl ho na trénink a zde bylo rozhodnuto, že nastoupí k příštímu přípravnému zápasu. To ještě netušil, jak bude toto utkání pro něho důležité. Nic tomu nenasvědčovalo ani společný odjezd s nákladním vozem. Ale když sportovci vystupovali jeden po druhém před sportovním hřištěm, byli silně překvapeni. U brány na stadion stálo osobní auto majora Halučky, muže, jehož zájem o míčové hry nebyl nikdy příliš velký. A už se k výpravě hrnul velký Terasky. Byl nezvykle veselý a hovorný. Slyšel jsem, že buďte hrát aj Kefalín. Nevím si představit, ako vyzerá, keď on běhá. A tak jsem se na to přišel pozrieť. Mužstvo se odebralo do kabiny, aby vyslechlo poslední instrukce před zápasem, které udílel zkušený kapitán Honec. Hlavně se chovat slušně, mládenci, naléhal, neboť jste příslušníky Lidové demokratické armády a bude se na vás koukat sám major Haluška. Žádné kopání bez Meruny a žádné postupy.

Dělá mi rozhodčího do prdele. Rozehrávejte balóny na levou stranu, ať vidím, jestli Kefalín umí vůbec kopat. Kefalín obdržel dres s číslem 11, obul si kopačky a vyběhl na hřiště. Major Haluška se nadšeně roztleskal. Zápas byl zahájen a vyvíjel se poměrně dramaticky. To však Teraského vůbec nezajímalo. Stoupil se vedle kapitána Ořecha a on se a jako fascinován hleděl na Kefalína. On běhá! Vyrážel ze sebe nadšeně. Pozrite se, on běhá! Poskakoval jako malé dítě, plácal se do stén a stále křičel: on běhá, bože můj, on běhá! A když vojíni o přestávce naklusali do kabiny, zašel za nimi a gratuloval jim. Pěkně hrátě, chlapci, veľa pěkně. A nejlepší je Kefalín. Tím bylo rozhodnuto, že Kefalín se stane řádným a stálým členem mužstva PDA Úder. Hráči fotbalového týmu nevykonávali strážní služby, neboť bylo třeba trénovat a udržovat životosprávu. Kapitán Honec se poctivě snažil najít pro každého z nich přijatelný švindl. Pro tebe se musí taky něco najít, řekl Voňavka Kefalínovi. Pojď, jdem za Honcem. Třeba tě přidělí k nám do skladu. Ale kapitán Honec právě stál na nádvoří a nevýslovně zuřil. Byl jsem se podívat na prasata, vykládal kapitánu Domkářovi. A div jsem neomdlel. To nejsou vepři, to jsou chrti. Každé žebro jim vidět. A jak by taky ne, když je krmějí samý inteligenti. Nejdřív ten herec Černík, pak jim Macháček dával čalamádu a teď je ničil kouzelník Pavel. Na vlastní oči jsem viděl, jak jim dával syrový brambory, protože se milospán nechtěl tahat s pomojema ze zámku. Ale už je s tím konec. Prasata bude krmit odborník, zemědělec a žádný advokát nebo komediant. Jenom odborník, 100% odborník. V tom se k němu přitočil Voňavka. Kasoudro, kapitáne, nemohl by ty prasata krmit Kefalín? On má ke zvířatům obrovský vztah. Ten by to určitě dělal dobře. Kapitán Honec nedůvěřivě zafrkal. Co dělá Kefalín v civilu? A on je nějaký režisér, zašprdala Voňavka. Režíruje na divadle. No vyloučeno. Absolutně vyloučeno. Odmítám, nesouhlasím. Prasata bude krmit odborník, zemědělec a nikdo jiný. Režiséra k vepřům nepustím. Za žádnou cenu. Ale já jsem režíroval ve vesnickém divadle, vykřikl zoufale Kefalín. Fakticky ve vesnickém. Kapitán se zamyslel. Ve vesnickém, zauvažoval. No to je něco jiného. Já to teda s váma, Kefalín, zkusím. Ale upozorňuji vás, že prasata musí přibejvat. Ty budou přímo kinout, sliboval Kefalín. My jsme hráli jednu hru a tam o nic jiného než o přibejvání prasat nešlo. Já jsem teoreticky vyzbrojen. No dobrá, hučel Honec. Já na sliby nedám. Chci vidět výsledky. Můžete se, Kefalín, ujmout své funkce. Pod skalou, na níž se tyčil zelenohorský zámek, byla několika arová planina porostlá kopřivami a ohraničená dráteným plotem. Do této ohrady vstoupil nyní Kefalín a pozorně se rozhlédl kolem. Bylo to nevlídno, ale bezpečno. V rohu ohrady stál chlívek obývaný třemi vychrtlými vepři, kteří se v této chvíli nápadně podobali jezevčíkům. Nespokojeně pochrochtávali, kyničeli a marně se snažili rypáky vyvrátit pevná dvířka chlívku. V této fyzické kondici by zřejmě neprorazili ani balicí papír. Uprostřed ohrady téměř zcela zarostlé kopřivami se krčela malá dřevěná chatka, která prý dříve sloužila psovodům. Byla v ní jediná místnost, v níž měl Kefalín hospodařit. To znamenalo, že to měl vepřům ohřívat potravu a skladovat zrní pro slepice, které také patřily k tomuto miniaturnímu hospodářství.
Žili zde polodivoce, vejce zanášeli, kam je napadlo, a s obzvláštním gustem honili mezi kopřivama myši, které se tu tak rozmohly, ačkoliv nepodléhali vojenské inventuře. Kefalín odevzdaně vzdychl a vydal se směrem k příbytku vepřů. Se špatně utajovanými obavami otevřel dveře chlívku. Vepříci radostně zakvičeli, jako střely vyrazili kupředu, podrazili svému novému vládci nohy a ukryli se mezi kopřivami. Kefalín pochopil, že nemá smysl honit je zpátky, neboť to by byla nadlidská a pravděpodobně i zbytečná práce. Pašíci, oslovil vlídně vepříky, jejíž přítomnost v ohradě nyní pouze tušil. Vy se přede mnou schováváte, protože nechápete, že to s vámi myslím dobře. Až poznáte, že mám s vámi jen ty nejlepší úmysly, budou z nás kamarádi. Jenom vás žádám, abyste nezakusovali slepice. Nejste šelmy, nejbrž všežravci. Stravu budete dostávat pravidelně a o její kvalitě nemusíte pochybovat. Kefalín, vám utekli prasata, co? Neutekli, soudru kapitáne, odmítl nařčení Kefalín. Sám jsem je pustil, prohlídl jsem je a zjistil jsem, že nemají-li uhynout, potřebují řádný výběh. Já bych řekl, že prase má být v chlívku. Podle nejnovějších sovětských metod, které jsem prostudoval, mají být v chlívku jen za chladného počasí. No vidíte, žasl kapitán. Teď se přichází v zemědělství na veliký věci. Tyhle větrolamy, Štajmanovy boudy, studený odchov telat a Lisenko vůbec. To je kefalín, tak se mi to líbí. Sledujte sovětské zkušenosti a aplikujte je. Budu je aplikovat tvůrčím způsobem. Například jsem se už rozhodl, že budu vepřům schutňovat potravu. Cože? Vyvalil oči kapitán. To se taky dělá? Dělá, ujišťoval ho Vojín. Vaří se jim droždí a přidává se do potravy. Za pár týdnů je nepoznáte. To rád slyším, řekl Honec. Věda je veliká věc. Už se o to zajímá i soudruh major. K úžasu kdeko a zejména pak k úžasu samotného Kefalína k renesanci vojenského hospodářství skutečně došlo. Vepři, kteří se dostali na svobodu, dokázali během několika dní zlikvidovat všechny kopřivy, dílem z rozpustilosti a opojení svobodou a částečně také proto, že jim zachutnali. Slepice tím ztratili svá útočiště a divoká hnízda, v níž se pokoušeli založit další slepičí rody, takže museli vzít za vděk kurníkem. Kefalín našel na zemi spousty vajec, která okamžitě rozdělil na dva díly, aby ve vhodné chvíli pozval přátelé na vaječné a také slepičí hody. Po každém jídle docházel s dvěma kýbly na zámek pro pomeje a tyto dobroty naléval prasatům do koryta, které umístil ve středu výběhu. Vepři začali přibývat fantastickým způsobem. A nejen přibývat, nýbrž i krotnout. Kefalín na rozdíl od svých předchůdců měl rád zvířata a počal své svěřence cvičit. Vepři si na něho zvykli a sotva se objevil v brance, hrnuli se k němu se šťastným chrochtáním a otírali se mu o nohy jako kočky. Pašíci, říkal jim Kefalín, stanete se prvními vycvičenými vepři naší lidově demokratické armády. Společnými silami budeme postupovat vpřed až k úplné a naprosté vycvičenosti. Stanete se nejchytřejšími a nejšikovnějšími erárními vepři v historii naší armády. A jestli jeli navštíví náš útvar sám, ministr Čepička, jistě udělí vám i mně zaslouženou pochvalu. Po tomto proslovu považoval Kefalín za nutné dát vepřům jména. A aby si je nepletl, napsal jim je tuší na růžové kýty. To vzbudilo bujaré veselí u Vojínu na zámku, ale kapitán Honec to přijal nevrle. Můžete mi soudru Vojíny vysvětlit, proč píšete prasatům na prdele?
To je tak, soudru kapitáne. Podle nejnovějších metod ustavičně sledují zdraví a chování vepřů. A abych si je nepletl, musel jsem si je nějak označit. Mohl jsem je pochopitelně jenom očíslovat. A dal jsem přednost jménům, protože matematika byla odjakživa mou slabou stránkou. Bručel kapitán. A to jste mi musel dát taková jména jako Licinius, Božetěch a Esmeralda. Dlouho jsem na tím uvažoval, roztáhl ruce ke falíně, ale nic chytřejšího mě nenapadlo. Dávat prasatům jména nemá v našem národě tradici. O tom, jak nazývají vepře ve spřátelných státech, jsem se v brožurkách nedočetl. Jména obvyklá v imperialistickém válečném seskupení jsem nemohl přijmout ze zásadních ideových důvodů. Pro mě zaměsím, tedy říkejte, jak chcete. Jenom vás upozorňuji, že máte vepře vyživovat a ne s nima dělat cirkusové představení. Prý je učíte panáčkovat, běhat do kolečka jako v manéži a dokonce se na nich pokoušíte jezdit. Nedělám nic samoučelného, soudru kapitáne, ale pouze pečuji o jejich zdravý vývoj. Z brožur jsem zjistil, že tělocvik je zdravý nejen pro člověka, ale i pro zvíře. Maso cvičených prasat je vláčné a nezvykle chutné. Proto mám úmysl naučit vepře proskakovat ohnivou obručí. To se mi nezdá, hučel kapitán. Ale neodhodlal se při chovu prasat použít své velitelské autority.

Byl dobrý rok, slunečka i dešťa, dostatek a haluze sa pod střešňama jenom ohýbali. Najnebezpečnější vtáci krůžili kolem těchto darů přírody. Vtáci, ale bez péří. Klučiska z dědiny. Vrabec je také zloděj vták, který si jenom zobne. Ale když si zobne taký franzek lušňů, i to, že hnedka i na stromě chybí 5 kilo. Nebylo humna, nebylo stromu, na kterém by francek neokoštoval. Věděl o všetkých střešňách, marulách, jabkách a hruškách celé dědině. A když se začali zapalovat, tož hnedka je referoval klukom a po jeho rozkazu idem na ně. Ostal strom ožraný, jak kdyby na ně sedli kobylky. Hotař Klásek šmuchali kolem sádku a humeny jak honící pes, ale vtáků dopadnout nemohli. Lidé jim furt nadávali, že chodí jenom ožrali a ohledání se nestarají. A to jich tak zlobilo, že ani spávat nemohli. Kolikrát za noc vyšli ven, jestli by náhodou na zlodeja netrefili. Ale všecko marné, štěstí jim nepřálo. Vždycky jenom bolestno zavrčali. Hej, nedaj bože, abych vás v fištroloni dostal do ruku. Ty zlodějské paprče bych vám ukrutil a byl bych vás s něma až dom. Zavrzali zubama a zaťali pěstě. Až jednou se podařilo. Hledvá se zmrklo, šúral se Francek pod dvoře, očiska vyvalené jak slimák a nahlédal na sousedový střešně. Jak špendlík magnétu, tak se Francek přitahoval k plotu. Rozhlédl se na všechny strany, smík na strom a hody začali. Když se tak spokojeno krmil, vrzli dvěrca a sousedka fukárka vyšli na dvůr. Nesli nápoj prasackom a v tom ostali stát jak flinta, co si se jim nezdálo. Oči vypleštěné do haluzí, lapali chvilku po luftě. Jak ale popadli dech, pustili putenku s nápojem, ruky jim vyletěli na hlavu a zařvali, jak kdyby stúpli na vidle. Já ty bestio škaredá, slezeš důle? Parchante, podhoděný, zatracený, počkaj ty sloto jedna, no jenom dočkaj, až ťa dopadnu, ty potvoro zgrčená. Já to šilka už vím, co za svině nám to žere. Jak ťa chytím, tož ti tu mlsnou hubu zliskám a zadek rozsekám, že z tebe vyletí komedian aj s bubnem soplivče. No, Francek nečekal. Šmík důle vyplazil na tetku jazyk, vykříkl, že ho mají polubit tam, kde se nelúbe a jenom se za ním zaprášilo. Tetka žvali přes šprlata jak tigr v kleci, že Francka rozkubnu jak skokana. Kdyby ho v tu chvílku dostali do ruku, to snad z něho nadělali trháček k travnici. Ale druhý den už zase nahlédal jak krutý hlavec a když se nikde nic nehýbalo, tož hýb na plot. A hody začali znova. Súka z češenky do sebe, obrysoval se jak kočka a neměl ani tušení, že se táhne škaredé mračnisko v podobě tetky fukárky. Šulali se kolem plota a našlapovali jak indián, aby vtáka nevyplašili. A podařilo se jim. To už byli pod střešňů, zatočili glockem nad hlavu a vybřeskli. Já ti dám střešní pas, křivče. A byli do Francka jak do duba. Pod Franckem se ulomila haluza a žoh důle. Ostále vysad za gatě na plotě a tetka ho tlukli hlava, nehlava, jenom lunty z něho létali. Franckovo štěstí bylo, že měl prodřené pudlo, které se mu uškubla a ostalo vysad na paléskách, jak vizitka po návštěvě. Dopadli jak měch otruba se zadkem oškubaným, jak když se pelichá slépka letěl s velikým řevem dom. Ostalo po něm jenom trochu smradu, jak po čertovi a uplotu lůža. Starý lušňa, když uhlédli, jak mají zlinírovanou nadějnou ratole svého rodu, vrazili k fukarom, jak Bůh pomsty a zahromovali. A tož ty nebudeš mlátit, děcko, co ty máš, Karo? No počkaj, však já ti to nakreslím. A kreslili, žalovali, soudili. Svědčila dívka od lušňů a Francek ještě opuchlý jak dyňa a modrý jak fiala. Musel prej 14 dní ležat v mokrých hadrách a dávali mu obkladky ze struhaných hrtepli a z kýšky. Jak uhledl tetku u súdu, rozcvakali sa mu zuby a honem sa drál tatíčkovi pod halenu, aby snáď ještě něco nepadlo. Pán súdci přísno pohledli na fukárku a pravili: Tetičko, počúvajte, tož, jak si to představujete, mlátit kluka, až byste ho zabili skrz pár střešní. Tetka poskočili, jak kdyby jich něco uštípilo.
pane Rado, pás třešní? Ví, ten pas křivěc z něj ožírá celý rok a nejenom střešně a nejenom mě, ale celé dědině. Pán Sůci ale neuznali obhajobu tetky Fukárky a dodali, tetičko, možná, že máte pravdu, ale když jste to věděli, měli jste si nechat škodu nahradit, ale nebyt. Tož 3 dny vězení podmínečně na 1 rok, strýc Lušňa sa odkazují na pořad práva civilního. Francek ještě furt držal tatu zahalenu a šuškálím. Tatíčku, až dostanem bolestné za tu opuchlou hlavu, že nekoupíte třaslavice, košulu, holenky a i baranicu a kus bustu. A Lušňa dodali, a počuň,

0: Bohdalová. No, Bohdalová Jiřina. Co? Já vám nerozumím. Co?
1: No, vy zprostáku.
0: Když se moderní dívka vdá, těžko by asi její domácnost fungovala bez telefonu. Haló, dobrý den, to je Pramen. Prosím vás, máte mák? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte švestky? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte tvaroh? Máte, když tak to já si přijdu, děkuji, ano. Mami, prosím tebe, máš odpoledne čas?
1: Tak přijď, jo.
0: Venoušku, tady Vlasta, tak večer budeš mít čveskový knedlíky. Jedna dívka, zaměstnaná léta v meziměstské centrále, vařila druhý den po svatbě vajíčka na měko. V rozrušení zdvihla pokličku a pravila do hrnce: Halo, 3 minuty, vaříte se dál? Ale to už, jak si patří, do oblasti anekdot. Stejně jako příběh o uklízečce, která uklízejíc v jistém úřadě po malířích zvedla tam telefon a pravila: Tady dneska nikdo není, tady se dneska pracuje. No ale dejme tomu, že voláte do jiného úřadu a číslo příslušného referenta je permanentně obsazeno. Ovšem není vyloučeno, že onen referent má doma hodnou ženu a zatímco vy si rvete vlasy, on poslouchá toto. Ty, Karle, já ti volám, oni nám to uhlí nevezou. No, že nám nevezou to uhlí, víš? A říkali určitě do 11 hodin. A před chvíli byli u vomáčku a zase odjeli, tak já ti nevím, co mám dělat. No, jestli tam nemám zavolat, nebo jestli mám bejt doma, nebo jestli tam mám dojít, já ti nevím. Ty, Karli, ale nejlepší by bylo, kdybys mohl přijít domů. Je, počkej, Karli, teď něco jede, tak já se podívám, jestli to není to auto s tím uhlím, jo? Tak počkej, Karli. Ty, Karle, tak to bylo auto s uhlím, no. Ale jeli ti furt pryč okolo nás, no. A jak jsem ti koukala, tak ti to bylo moc pěkný uhlí, no. Jsem na ně měla zavolat, veď? A já tě nevím. Oni by mě snad ani neslyšeli. A když to taky vezou jiným, veď, no. Ty, Karli, a nemohl bys přijít domů? Jo. No jo, ty nemůžeš, veď, no jo. Tak když nemůžeš, to teda nepřijdeš, viď? No jo, no. Ty, Karli, počkej, teď někdo zvoní, tak já se jdu podívat, kdo to je. Tak počkej chvíli u telefonu ještě, jo? Ty, Karli, tak to byla listonoška, víš, a přinesla účet za telefon. Tak já se ti jdu zeptat, jestli to mám zaplatit hned, nebo až... Co? No, aby jsme měli na to uhlí, kdyby přijeli, víš? Co? Jo, kolik to dělá? Ježiš, a víš, že tě nevím. Tak já se jdu podívat, Karli. Tak počkej ještě chvíli u telefonu, jo, Karli, počkej. Ty, Karli, 80 korun. No, a člověk neví za co, veď. No, tak pá, Karli, já ti zase za chvíli zavolám. Tak pá, Karli, pá.
2: No, je to marné. Žena v domácnosti nikdy nezíská onen suverénní styl, s jakým telefonují ženy, zaměstnané v bezprostředním styku s telefonním aparátem.
0: Jo, soudruha Lípu, prosím. Ty, hele, Franto, já tady dneska budu muset zůstat do 7, máme školení CO, tak musíš skočit pro Janíčka do školky. Cože máš? Jo, taky CO. No tak co ho budeme dělat? Hele, víš co? Zavolej Kloupáčkovům a Tiníčka vyzvedne Máňa, ať ho dá zatím ke Karáskovům, to má na cestě. Ty se stavíš u Karásku, vyzvedneš Jiníčka a ohřeješ mu párek. Ale Franto, jestli bude u Karásku zase víc dětí, tak dávej bacha, už si Jiníčka dlouho neviděl. Hele, kdyby nechtěl párek, tak to není Jiníček, tak tě Bůh.

0: Pán Lazare,
1: tak jedete nebo nejedete?
0: Jím.
1: To vidím.
0: Když jedu, samozřejmě, já jím, jo?
1: No.
0: Tak pojedu.
1: Jo.
0: Já jsem tady byl dřív, tak jsem si ještě dal, jo, spaghetti alla pomodoro, bel paese, to je sýr, ano, Chianti, Rufino, Stravecchio. No, dostanu to ve slovanském domě.
1: No, ale já bych s vámi strašně potřebovala mluvit, víte.
0: Tak mluvte.
2: Signorina.
0: No, ona potřebuje mluvit se mnou, ne s váma.
1: No, s váma, já
0: nevím. Bene, omluv jenom italsky.
1: Aha.
0: Signorina non mangiare.
1: Signorina non mangiare, tak signorina vi mangiare, že jo, ale vzhledem k tomu, že čas... Jsou peníze, tak nemá čas. Co to pijete?
3: Můžu?
0: Chianti, 13 let starý.
3: Dobrý. Kolik?
0: 13 let.
3: Ne, myslím, kolik.
0: Jo, quanto costa?
3: Quanto costa, no.
0: 1500, myslím.
3: 1500?
0: Jo, lio tedy, lio.
3: No, můžete se pomát.
0: Tak to.
3: Víte, za to jsou dva svetry.
0: Ha. Mě na spagety svetry nechutná, víte?
3: Je to možný?
1: 1500 lir. Tak on má doma výbornou traky za 11,50 a tady utrácí svetry. By z vás aspoň to víno nevyvanulo, abyste mohl přijet domů a dýchnout na rodinu a říct, tady máte suvenýr z Nápole. Zdraví už jsou stejně z módy.
3: Jo.
1: No ale co já se rozčím, to je nakonec vaše věc. Jo. Ale já bych strašně ráda, kdybyste konečně, prosím vás, už dopapal.
0: No i ona je to práce s těma špagetami.
1: Ono je totiž o důležitou věc, víte?
0: Co pak?
1: Já jsem sledovaná. Venku. Jo, já si tomu pomeranč můžu? Já co jsem tady, tak jim jenom ty čabajky z domova. Že jo. No tak, abych vám to... Abych vám to vysvětlila, no. Jo? Sleduje mě muž. Ital, pochopitelně, jo? Hele, já vám to ukážu. Takhle jdu já, úplně normálně, jo? Takhle, jo? Jo? A takhle jde on. Hele, takhle jde on. Jo? Takhle, jo?
0: Naschledanou.
1: No počkejte, já jsem vám to chtěla ukázat. Já to pochopitelně nemůžu ukázat tak dobře, protože...
0: Ano, já tomu rozumím, já tomu rozumím.
1: Kouká po mně, jo? A proč myslíte, že po mně kouká?
0: No, pravděpodobně, aby vás nestratil z očí, když vás sleduje, jste říkala.
1: No jo, to taky, ovšem já mám strach, víte. Já už nemám tu vůli jako dřív. Já nevím, čím to je, ale Italové po mně strašně jdou, jak jsou drzí. Já bych skoro řekla, že Italové po mně šílí. Ježiši Kriste, to je ovšem taky krásný člověk, ten Ježiši. No, abych vám to teda dovyprávila, jo?
0: Jo, můžeme jít pomalu, já si jenom vemu kusíček, arrivederci.
1: Grazie. Arrivederci.
0: No, jste
1: mi chtěla něco. Jo, ano, tak. Hledajte, první den v Neapoli, jo, jedu autobusem.
0: Jo.
1: A koukám do... Položte si ten kufr, ono to bude další. Jo? Tak, koukám do novin, jo? A vedle mě takový snědej pešák.
0: Jo.
1: A čte mi přes rameno, jo? Přes tohle. Ale ne takhle, on čet takhle. Tak já vystoupím, jdu k hotelu, že jo, a do hotelu a on vám za mnou furt až k mému pokoji, jo, a že prý by chtěl jít jako se mnou, že bych si chtěl ty moje noviny v klidu dočíst. Tak já jsem nevěděla, co mám dělat, že jo, no tak jsem zavolala vrátního, jo. Ten ho vyhodil, víte, ovšem chtěl jít se mnou do pokoje, aby prý se přesvědčil, jestli je všechno v pořádku, jo? Známe to. Tak jsem zavolala hoteliéra. Ten ho poslal pryč, ovšem prohlásil, že bude bdít u mýho lůžka až do rána, abych prý se nebála, jo? Víte, já vím, o co mu šlo. Moc dobře takhle.
0: O co?
1: Ale no tak, moc za nás.
0: No ne, no tak když to víte, tak mi to můžete říct.
1: Tak, jo, no.
0: No o co?
1: Ježišmarja, je to možný? No, vy hold nejste Ital, že?
0: Já hlavně porád nevím, kdo vás sleduje, jestli ten vrátnej, nebo ten hotelier, nebo snad Mastrojány, nebo kdo.
1: Chcete se divit, ale jenom sluha z mýho hotelu.
0: No co bych se divil, to vy jste si prostě vybrala hotel plný rozpustilců, no.
1: Tamhle je. Ne, nekoukejte se tam. To je pěkný člověk. A Má krásný zuby. Možná, já jsem se na něj trošičku usmála, když mi pomáhal s kufrem z výtahu, jo? On se kouknul jako tak nějak, jako tázavě, víte? A pustí se za mnou, jak plavec za sirénou. Jak náměsíčné jde za mnou přes půl Neapole. Přes půl Neapole.
0: Hele, ten u toho kiosku, ten malý s těma křivejma nohama.
1: No tak, s křivejma nohama, ale sluší mu, že?
0: Jo, lepší. Malej je.
1: Zrovna malej, to se taky říct nedá přece.
0: Tak já neříkám, že je podměrečnej no. Přímo, že ano? Že... Helejte, víte co? No. On opravdu kouká. Počkejte u těch kufrů, jo? Já. A já to s ním vyřídím, jo?
1: Prosím vás, ale nebuďte na něj hrubý. Ne. Je to ještě chlapec.
0: No jistě, že... no, já taky tak si budem rozumět, že ano?
1: Snad se nebude hněvat. Musí pochopit, že my československé ženy nevstaneme jako jen tak z pouhého rozmaru. Ach, Neapoli, málem si mi popletla hlavu.
0: No, vidíte to, a je to v pořádku, já vám vemu kufříček, musíme na nádraží, aby nám to neujelo.
1: Prosím vás, a co ten chlapec, řekl jste mu?
0: Jo, ten už pádí zpátky do hotelu.
1: Maria, jak to přijal?
0: Správně, abych zapomněl úplně, mám u vás 300 lir. A přijal je ochotně, no samozřejmě.
1: Jak to, ale vršel jako...
0: Jo, počkejte, já se vám to, podívejte se, Jiřinko, no. Vy jste se na něj usmála, když vám pomáhal s těma kuframa z liftu, víte?
1: No, usmála. No,
0: tak to... S takovým jako příslibem, jo?
1: Ale
0: no, usmála jste
1: se. Jsem se, no.
0: No, a on čekal porád ještě na tu zéra. Andiamo, signorina.
2: Co je do panny, když má co panny? Kluky vábí, dnes jen žáby ondulovaný. Zpředu, ze zadu, jsou jak z vejkladu, srdce mi měkne, jak jsou pěkné v tom svým mikádu. Proto taky přirozeně vlásenka.

papil in mizera. Frýzer dovede se nobl chovat, bude česat tě a ondulovat. Každej den ti dopřeje ondula si zvoleje.

0: barví ti z lásky tvář, ti z lásky ti.
1: Jak to dneska v módě je?
2: Poznamenejte si, tajemníku, především snížit výdaje. Oni, naši páni herci, jsou náramně důslední, když jim to přináší prospěch. Když mají v roli poznámku jí kuře, tak si myslí, že musí dostat na stůl grilované kuřátečko a hlavně teplé a čerstvé. Když mají v roli poznámku pije šampaňské, chtěli by hned nejlepší značku. Když se má ovšem někdo z nich na jevišti zastřelit, to se tedy neodbouchne. Ačkoliv by to mnohdy byla úleva pro mě i obecně.
3: Pardon, pane řediteli, já si myslím, že to by chtělo nové talenty, nezatížené, že?
2: Jo, počkejte ještě, když jsme u toho střílením. Při včerejším představení rybníkáře Kuby pan Moutelík si zapomněl v rekvizitárně pistoli a střílel svého partnera na jevišti plnicím perem. Uděluji mu 100 korun pokuty.
3: Ano, prosím, znamenám si, vážený pane řediteli, ještě něco?
2: To bychom snad měli. Jo, co ta nová adeptka, co se u nás uchází, co je to zač?
3: Kus.
2: Já. Tak mě s ní nechtělo samotě, já si vyzkouším. Nepotřebovali bychom ovšem spíš milovníka a mám málo času.
3: Pane řediteli, když já vám něco doporučím, všema deseti.
2: No, tak sebou, hoďte, já vám věřím. Hoďte sebou.
4: Lili. Co má?
5: Lilian Tvarohová.
4: Já jsem tady.
2: Vítám vás. Vítám vás, nejzračný. Můžete si klidně vzít brejna, mě to nevadí.
5: Mě to taky nevadí. Já mám totiž jen jedno.
2: Co?
5: Jedno mínus.
2: A tak. A to dovolíte. Dovolíte, abych...
5: Já vám dovolím všechno.
2: Myslel jsem takhle jemně na nosánek. A podívejte se teď na mě, není to takhle hezčí?
5: No, ani bych neřekla. Víte, že takhle vypadáte mladší?
2: Lichotice, prosím. Pardon. Jo, takže vy se slečnou... Prosím, jen si, podložte, poslušte si. Vy se u nás ucházíte o angažmá, že ano? Nože, jak pak je to s vámi? Stále svobodná?
5: Ano. Sice jsem se již několikrát mohla probdat z veliké lásky, ale on jaksi nebyl.
2: Nebyl to ten pravý?
5: Ne, dost bohatý.
2: Papa. Nuže stečno, koho pak vy pokládáte v současné době za největšího herce či herečku?
5: No tak to je dost těžké, že? Ono je nás hodně.
2: Myslím? Mám tady o vás zprávu z ochotnického spolku o vaší umělecké činnosti. Píši tady, hrála u nás...
5: Ne, u nás jsem nehrála.
2: Tedy u nich?
5: Jo, u nich jsem hrála.
2: Roxanu, Julii a Biliár. Biliár nejlíp. Je divné, jak mi to vysvětlíte?
5: Biliár? A jak, jo, no to je na snadě. Můj otec vyráběl tága. Měl tágařství.
2: To je velmi zajímavé. No, tak slečno, abychom přešli přímo k věci.
5: Ano, ano, prosím, prosím.
2: Můžete mě ukázat něco ze svého repertoáru?
5: Ale velice ráda, já jsem dokonce jeden zajímavý kousek napsala.
2: Vy sama?
5: Sama. Je to o vášni. Víte, co tě myslím, ne?
2: Ano, snažím se vzpomenout. No, tak prosím.
5: Ne, já právě jsem vám chtěla říct takovou malinkou drobnost, že můj partner onemocněl.
2: No nevadí, tak to necháme na Inzi.
5: Ne, ne, ne, ne, ne, já velice ráda obě dvě role zahraji sama. Ovšem, že je to trochu fantazie. Vaší?
3: Nesnažím se.
5: No. Tak jsme v lese.
3: Prosím vás.
5: No, jsme v lese. No, a tu kos šibalsky pípne.
3: Aha.
5: Dále žlůva. Žlůvne. Žlův. Cítíte to?
3: Co? Nedejde tomu, prosím.
5: Na lavičce u tůňky sedí kdo?
3: Budík.
5: Tam sedím já.
3: Ty se víš.
5: A jen tak v košilce.
3: Abyste se nám nenastydla.
5: Já jsem utekla z ústavu. A...
3: Dívčího.
5: Ano,
3: ano, ano.
5: Takže já jsem jenom
3: v košilce. Ne, proboha, ne. To není vhodné. Já bych rád především viděl něco z vašeho.
5: Jo, jo, tak košilku já škrtám, jo. Košilku až pak, co?
3: Vezte to, chci vidět umění.
5: Ne do cukavce. Já jako sedím, jo, na té lavičce a pode mnou takhle ze spoda klečí partnera, říká, slečno, jste první žena, kterou miluju. A já takhle sedím, neřeknu nic,
3: jo.
5: Jen se takhle koukám,
3: jo, jo.
5: A myslím si, zase začátečník. Já mám ve výrazu toho začátečníka, víte? Já mluvím jenom očima. Chápete to? V tom je půvabtý role. Očima.
3: No, snažím se to pochopit. No, ale nevím. Pokračujte.
5: Tak to zase klečí ten partner. Chvíle pauzy. Jo. A on říká, slečno, první láska je tak báječná. A já zase
3: takhle. To je milovník. To bychom potřebovali.
5: Já zase takhle. Jo. Nic neříkám.
3: Jo.
5: Zase mám prýma výraz. A myslím si, hergot chlape, s tebou by to mohlo být pěkný. A to jenom očima. Já furt mlčím, ne?
3: A řeknete vy vůbec něco?
5: Ne! Furt mluví ten můj partner, víte? On je takový ukecaný. On je generál. Zrovna tak, jako ty dnešní mladí kluci. Povídaj. A je. No. Rozuměl, víte?
3: No. Ona nám hodina už taky hezky pokročila a já mám dole rozdělanou Marišu. Nemohli bych mě tak být trochu hopem?
5: Ale jo, panoši, já bych mohla, že? Já, jak jsem vás zajisté už jste pochopil, že já mám roli postavenou, teda já říkám všechno očima, že jo? Ovšem, já nemůžu o toho krásného partnera. Ten má to vrchol svý role. No, on se měte se... takhle klečí, jo? Kouká se na mě už trošku, no, hladově jako... Kokr španěl na bažanu. Víte? Teď takhle. A říká, slečno, rád bych pro vás udělal nějaký hrdinský čin a mlátí se v tohlu. A tamhle někde, podívejte se tamhle.
3: Co je?
5: Tam je jako hráz, víte? Tamhle, jo, kde se vzal? Tu se vzal?
3: Hajnej.
5: Ale ne, nechte mě, hajnej. Tam jde takovej jako chuligán. Špinavej. Odpornej chlap. Hrgo, to byste mohl hrát vy. To je lehká role. On jsme jenom po pomoc, víte? Tak protože to je můj partner. Rozumíte? On takhle popadne. Takhle popadne. Takhle vás ukrají na ofrita. Ty, uličníku. Ty budeš svádět holky z internátu a navízet tím neskyšeným cukrátka. Pomoc! Vy jste se vžil, ovšem. No a teď ten partner, takhle znova říká, ty budeš svádět i tu tam nezkušenou dívčinu, jo? Já to patřím.
6: pozlu, milý, prosím tě! Uchrni se, tady pan ředitel, když vidí mladou holku, tak neví, co se s ním děje. Co, blbnete? Ne, ne, to stačí! Člověči, co by měli? Vemte papír, hoďte ho do mašiny a pište.
5: Ale pane ředitel, to není konec ještě.
6: Ne, ne, to stačí! Pište! Pište, návrh smlouvy o angažmá.
5: Ježišmarja! Karle, už ty by mě, pane řidiči, chcete angažovat, bo jen tak?
6: Ne, vás nikdy, no vy si klidně mečte dál, no ale toho vašeho partnera, milovníka, beru o rodiny. Potřebuju Francka, máme ho!
5: Karle, jen seš to. A kvůli tomu jsem odešla. Odpočte!

0: Alfrede?
1: Hmm?
0: Alfrede, mně se stalo něco strašného.
2: No to je strašný.
0: No tak prosím tebe, nespí. Mně se opravdu stalo něco strašného.
2: A co, žlučník zase směl záchod nebo co?
0: Ale ne, já jsem ztratila peníze.
2: Co?
0: No.
2: A kolik?
0: 200.
2: 200?
0: Já bych ti úplně brečela.
2: No. Za to si toho tak koupíme. Ty ztratíš 200 no. A jak se ti to vůbec stalo?
0: To právě nevím. Já, než jsem šla z domova, tak jsem si vyndala z portmonky peníze na nákup, rozumíš? A portmonku jsem si dala do tašky.
2: Proč do tašky?
0: No co proč? No tak to dělám vždycky tak.
2: No pak se ho všem není už.
0: Prosím tebe, no a teď se vrátím a portmonka je fuč. To mi asi někdo z té tašky vytáh.
2: Asi.
0: Asi, no.
2: No to určitě.
0: No já to určitě, když je pryč.
2: No to určitě, protože já ti říkám pořád, že tobě jednou sundá někde kabát a ty o tom vůbec nebudeš vědět. Protože jsi furt někde v luftě. Ty chodíš jako náměstíčná, no prosím, tady to je. Věstě jsou fuč, prosím tě, nech mě.
0: Tak už mi to nevyčítej, no. Ty, mě to mrzí víc než tebe.
2: Co? Ne. Ono tě to mrzí. Ale to se podívejme, ono jí to mrzí, takže vlastně já teď mám být dojatej, že tady nespíváš a nejodluješ, že jo, že tě to mrzí.
0: Jsem si mohla myslet.
2: Nech to prosím tě být, vem si svoje.
0: Že já, pitomá, jsem nemlčela. Nemusela jsem ti říct vůbec nic.
2: No, to bys nám někde stovky vrátili, víc, no.
0: A jako husa ve svý naivnosti ti všechno přiznám.
2: V čem?
0: Co v čem?
2: V naivnosti. No, tohle ohromná naivnost. Za 200, tak já bych chtěl být naivní furt. A říkáš husa, tam ještě chybí nějaký přídavný jméno, miláčku.
0: Prosím tebe, nešil, no, tak jsem ztratila 200, no.
2: No to je ti málo, ztratila 200, no.
0: Jednou v životě ztratím portmonku a... Hele, kdybych si zlomila nohu, tak by to snad bylo horší, ne?
2: Co by na tom bylo horšího?
0: Co?
2: No.
0: Za noha.
2: No to noha.
0: No to bys ovšem takhle nevyváděl, víc?
2: No proč bych taky vyváděl?
0: No samozřejmě, protože by to byla moje noha, víc?
2: No ne, ty si někde v samoobsluze zlomíš moji nohu, jaká je v tom logika, prosím tě?
0: Ty jsi ale vtipnej zase, no to je
2: vtipnej. Kdyby si zlomila nohu, tak jednak by ti dali do sádry, to by bylo zadarmo a taky nakrátko. Jenomže když ztratíš 200, tak jsou jednou pro vždycky fuč.
0: No,
2: to je ten rozdíl mezi tou portmonkou.
0: Jako by se tobě něco takového stát nemohlo. Na tvým místě bych mluvila nejmín, na tvým místě bych radši mlčela.
2: No je, a už jsme doma, a už je to tady. Ona se ztratí portmonka, dokonce s penězma, ale ono se bude mluvit o mně. Oni se teď budou vytahovat moje chyby, že jo? No tak prosím, posluš si.
0: A ono se je snad bez chyb.
2: To já neříkám.
0: No, tak.
2: Ale ono, i kdyby se bylo bez chyb, tak ono už by se na mě něco našlo, že jo? Ono už by se něco vytáhlo, prosím, ale posluš si.
0: No tak ono by se nemuselo chodit
2: tak daleko, že? No prosím, například.
0: No například.
2: No například.
0: Například před týdnem se nechal v restauraci zapalovat.
2: Naštěstí tvůj.
0: Z prosáku. A před měsícem se, pokud vím, hledala občanka.
2: Občanka, ale občanka se našla, jenže 200 korun je jednou pro vždycky, v čudu ti povídám.
0: Ale pokavať si pamatuj, včera se nechal na ulici stát. Auták.
2: Včera, on se tam nechala tý stát furt, víš?
0: To všem nezamčej.
2: No, je. Teď, kdyby ses viděla. No to je ohromný. A jakou máš fantazii? No prosím, pokračuj. Já jsem ohromně zvědavý. Já se nestačím divit, když se na tebe
0: koukám. To snad stačí, ne?
2: Co?
0: Totiž kdyby se ztratil ten auták, tak by bylo 40 000 v tahu. No, a vyčítala jsem ti to. Ani slovo. Ale hlavně, že se tu kvůli mizerným 200 žve!
2: Co?
0: Žve.
2: Ono se tady žve.
0: Žve.
2: Tady se žve?
0: Jo.
2: No to je zajímavý, já jsem zatím nic takového neslyšel. Ale aby ti to nemrzelo, tak se může žvát. A kvůli mizerným 200 říkáš?
0: No to jsem neřekla.
2: Ty jsi řekla mizerným 200.
0: Mizerný jsem neřekla.
2: Já jsem to dobře slyšel, nezapírej to.
0: Neřekla.
2: Víš, jaký to jsou dneska peníze 200? Víš, jak já se musím na 200 nadřít?
0: Ty jo.
2: Vidíš, s dvěma stovkama dneska vidíš do obchodu, tak si můžeš za dvě stovky na jakékoliv velikosti a pěkně chvíli navučit se.
0: Fajn, tak aby si mi ty dvě stovky nevyčítal, aby si o ten zbyt, mamon zbytečný, nepřišel. Jo, tak počkej, já ti ukážu.
2: Co chceš dělat?
0: Počkej.
2: Co chceš dělat?
0: Počkej, to budeš koukat.
2: Pojď sem, neotvěřte ten nábytek, nikdo se zničí.
0: Půjdu a prodám ten starý náramek od mámy.
2: No to tě nesmí ovšem ani napadnout.
0: Jak to? To je náramek od mojí maminky.
2: To je od tvojí maminky, ale pravicový maminka řekla, že byste náramek. To... Povídám, to tě nesmí ani napadnout.
0: Vidně ho.
2: Je to sem.
0: Mně to všechno jedno. Já ho klidně střelím.
2: Prosím.
0: Klidně ho střelím.
2: Prosím. Prosím, chytrá seš na to dost.
0: Ježišmarja, kde jde je ten náramek?
2: Je, takže my bychom stvrdili snad i ten náramek, že jo?
0: Prosím, tohle tady
2: no, tak mě ho ukaž.
0: No
2: tak mě ho ukaž. To jsem teda
0: vědět. Protože ty máš takovýhle, Ježišmarja. Ježiši Kriste, portmonka.
2: Jaká portmonka?
0: No jaká portmonka, no. No, a v ní jsou ty dvě stovky, takže... Takže já jsem vlastně měla celou tu dobu co portmonku v zásuvce, vidíš to? Vidíš to?
2: No to vidím.
0: No.
2: Takže stejně, kdyby ty máš tohle portmonku, tohle to v tomhle tom, ty o tom vůbec nevíš.
0: Takže se vlastně vůbec nic nestalo. No.
2: Co?
0: Co?
2: Co jsi to řekl?
0: Nic.
2: Že se nic nestalo?
0: No tak to... No,
2: a to, že místo odpočinku já mám nervy v kýblu, to je ti fuk, že jo?

0: strašného.
1: Co? Aha, co by se tobě asi tak mohlo stát strašného, nechceš mě říct?
0: Ty mi budeš určitě hrozně nadávat.
1: Já? Co pak už jsem nikdy nedával? Prosím.
0: Ne, ne, budeš. Já teď už... Já...
1: Co je to? Proč pláčeš, pocem, co se ti stalo? No co? No tak mi to pověz. No tak mi to prosím tě pověz, já jsem tě přece ještě nikdy neukous nos, nebo ukous.
0: No, já buchu.
1: No teď já nevím zase nic, já ti nerozumím, co jsi ztratila?
0: Že jsem ztratila portmunku i s penězma.
1: Kvůli tomu pláčeš, portmunku i s penězma, no, to jsi tam měla jistě pár drobných, viď? No.
0: To je právě to.
1: Co? No kolik? 20?
0: 120.
1: No, prosím, 120 korun smrý. Čel si dáváš peníze, no? Co se dá dělat, to se může stát každým.
0: No, ty jsi tak hodný, Alfredo, ty jsi tak hodný.
1: No proč, říkám, to se může stát každým. No, dovolíš
0: to bylo 200. 200.
1: Počkej, počkej.
0: 200.
1: Agresivně, anebo? No tak 200 korun, to jsou peníze, ale... Jak se říká, život dal, život vzal. Horší by bylo, kdyby si zlomila nohu.
0: Že
1: no.
0: Alfrede, mě to stejně strašně mrzí.
1: Ale takhle přece nemůžeš vyvádět na 200 korun. Když si vzpomeň, já taky nejsem, tady jsem nemohl minulej týden najít občanský průkaz. No, hledal jsem ho asi 14 dní a před týdnem jsem ztratil taky tvůj zapalovač v restauraci. Vzpomeň si. Řekla jsi mi něco, no řekla jsi mi, ale já jsem, a včera, to ty ani nevíš, já ti nechal na ulici zaparkovaný vůz, ale ne to, ne tohleto.
0: Zamčenej,
1: no, víš, co by to bylo, bratru, 40 tisíc. Takže 200 korun proti tomu. Co?
0: To je ještě horší, než to by si mi nadával.
1: A proč bych ti nadával kvůli mizerným 200 korun? Prosím tě, víš co, už o tom nebudeme mluvit.
0: Tak dobře. Tak už o tom nebudeme mluvit.
1: No.
0: Opravdu. Já o tom musím mluvit.
1: A proč ale?
0: Co pak to nechápeš?
1: Ne, to nechápu.
0: Já jsem toho plná. Celá plná.
1: Proba, Evičko, to je nesmysl. Říkám, nejlíp je o tom vůbec nemluvit. Jako by se nic nestalo. No.
0: Tak dobře.
1: No vidíš.
0: Ale já ti znám.
1: Jak to?
0: Ty o tom nebudeš mluvit, víš? Ale uvnitř. Uvnitř se budeš žrát.
1: Já a že... Prosím tě, co pak jsem primitiv.
0: Seš, miláčku, seš. Jinak jsi tedy ohromně velkorysej tedy. Snažíš se, ale jakmile šlo o peníze, tak jsi vždycky byl strašný primitiv. Ne, počkej, strašný.
1: Prosím, prosím, poslušně, já jsem teda primitiv, ale já už nebudu říkat vůbec nic.
0: To je to nejjednodušší. Tak když já se trápím, jo, tak ty budeš mlčet, pít a tvářit se jako vrah. Ovšem pít se nebude.
1: No prosím.
0: Když budeš mít před očima pořád ty mizerný 200, já to poznám, a já budu chodit do koupelny plakat.
1: Prosím tě, Evo, mohla bys mě říct, proč ty všecko takhle dramatizuješ?
0: Já.
1: No jistě, no kdo já, ne. Stalo se něco, říkám, nestalo, co jsme malí děti. Pitomí 200. A ty tady takhle, víš co? Víš co? Já ti takhle ty 200 vrátím. Ty si myslí, jako že se nic nestalo, že jsi nic nestratila. Utří si slzíčky, usměj se, dej mě pusinku, no a je to. Co je?
0: Ty to děláš schválně.
1: Já? Proč?
0: Ano, ty mě chceš ponížit, abych já si to vyčítala ještě víc.
1: Ježiši.
0: Ano, chceš udělat, jaký jsi velkorysej grant, abych já tak... si připadala, jo, jako sociopanazič.
1: Co mám podle tebe teda krutí brko dělat?
0: Nic. Už o to vůbec nemluvím.
1: Tak já jsem říkal, abychom... Dobře, prosím, nebudeme mluvit. Já si vezmu zase ty 200 takhle. Nejen, že nebudu nic mluvit, aby se na mě nemusela ani koukat, tak já jdu.
0: Klidně sedi. Já přece tady můžu zůstat sama všemu v tomhletom stavu. Já můžu být už furt sama. Rozumíš, tak?
1: Prosím, promiň. Já teda nepůjdu nikam, nemusím se jít projít, sednu si tady s tebou a budeme spolu sedět. Co s tou bude mít, to všem nevím.
0: Tak jedu. Než takhle, tak to si radši jdi.
1: Co jsem, prosím tě, zase řekl strašného?
0: Nic! Ale ten tón, jakým jsi to řekl!
1: Co? Takže já jsem neřekl nic, ale ten tón ti na to madí? Tak já ti něco povím, já už toho mám dost!

0: Ty ztratíš peněženku, v ní ztratíš peníze, ale já jsem zase špatný. Já jsem ten, který tě ponižuje a který tě ničí život, že jo?
1: To jsem si mohla myslet, že to takhle dopadne. Hlavně, že o tom nebudeme mluvit, že? Hlavně, že jsme grandi. Hlavně, že to kam jdeš?
0: Do hospody. Na pivo.
1: Jen si klidně jdi a nemusíš se už nikdy vracet. Nikdy. Já to nemůžu zůstat.
0: Nebo, Miško.
1: S tímhle.
0: Nebo. Podívej se, co jsem našel.
1: Ježiš, to není.
0: To, co jsi tam, ano, přeci mě ležela tvoje peněženka. Moment. Jestli tam...
1: No tak, Alfredo, tak. No tak.
0: Ale to je to.
1: Ale tak, to.
0: Takže ona, kdyby se bývala ztratila portmonka, tak se nestratili 200, ale 5. Takže ono se tady lhalo. Ono se mně šidilo, že jo?
1: Šidilo. Ale ten teátr, co si kolem toho nadělal.
0: Teátr já?
1: Samozřejmě. A neříkala jsem ti to? Jakmile jde o peníze, tak jsi učiněnej primitiv.

Můj táta byl slavný řezník, s dobytkem se obíral. Jeho přání vždycky bylo, bych se taky řezník stal. Dnes porazím vola hračkou, moc už jsem jich porazil. Na porážce i v hospodě, kde jsem častým hostem byl, vola mrsknu mezi oči, to je u mě jenom hec. Řízne sebou jako špalek a neřekne ani švec.

U muziky velmi často přijde také k porážce. Koukali by na ten élend, jak se tužím při rvačce. Sekám všechno kolem sebe, co mě přijde pod ruku. Koho chytnu za frizuru, hned mám hrsti paruku. Na mě nepřijde si žádnej ani s hudou militér. Každýho usadím v ráně, se zrvačky jsem aranžér.

0: Karličko, ty jsi tomu včera dala. Nebo to bylo předevčírem. Není ono už vlastně dneska, zítra. To je možný. Já se radši zeptám. Hned se to dozvím. Dáš jedna. Ahoj, Anduo, ahoj. Hele, promiň, že tě vyrušu. Je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Teď Karel se má z lázní vrátit v pátek, to už by tady od včerička musel být. Jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. No tak to už mi nepomůžeš, to ne.
1: Dobře, Karel.
2: Co?
1: To Karlínku.
2: Tak moment, co to přišel?
1: Já povídám, tady, už je tady.
2: Já bych si říkal, Freddy, tady.
1: Zavři oči, já mám pro tebe překvapení.
2: No možná, když já se nedívám, já nevidím.
1: No to nevadí, počkej, lžičkou druhou.
2: Jaký pak mě připravila, lžička připravila, pořád si nebohu dala mi něco.
1: Já mám nápad, Karlínku, no. My půjdeme na večeři.
2: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, poholím se a ujám se z kytečky.
1: Ale já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
2: Dáme si šampaňský.
1: Šampus, ne. Já jsem chtěla malovat. A oni povídali.
2: Proto ty jsi mě. Nic. No. Žádný játýrka. Žádný. No. Tohle snad není možný.
1: To je hrozný. Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, tvoje kytičky, já jsem zalévala denně.
2: Ty jsi zalévala vermutem?
1: No dovol, jak by se tam...
2: Já z toho cítím
1: vermut.
2: Tyhle chodí se vlašský salát. Tamhle přeciní vyholenej kapku, co jsi tady dělala?
1: Já to uklidím, to...
2: Co je tohleto?
1: No co by to byla pánev?
2: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi
1: dělala? Já
2: jsem
1: chtěla
2: původně
1: asi dělat
2: hlupatýk
1: na
2: vilky. A co ty flašky tady? Že plno flašek? Co to znamená tohleto? Že komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedině, a řekli jsou na zálohu. Potom je vyměníš, nakoupíš česnek, plasnice, tohleto. No tak mluv!
1: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli...
2: No, přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
1: Ne, to byly ještě plný, Karlo. To byly plný.
2: To je ohromný. No to je ohromný. Že co to říkáš, že? Myš já vytáhne paty a košky mají brejt. No, pitomec. Já tam neúpím vlázních. Pokrk v bahně. Už to na sebe nemyslím, na svý zdraví. Ne, myslím, jak tady ještě žiješ. Co jíš? Jestli nemáš každý z té hospodské staré žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
1: Jo?
2: Mohl jsem. Došla jsem tak starý, že bych nemohl.
1: Ale ne, Karlí.
2: Tam před schodu vydlela krásná operní pěvkyně.
1: Jo.
2: To ona teda ztratila už hlas, ale figurem zůstane. A já ne, ne, paní ne. Já bahno.
1: Karlí, já bych to taky malinko.
2: Ježišmarja, myšle.
1: Jaký myšle?
2: Žádný myšle. Ale moje šandy, zapršený šunkořeka. Co to má znamená v tohleto?
1: No to já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
2: Právě proto. Protože šunkofleky se pečou. Jakýho couru starý měla, který ti pečou ty šunkofleky? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluv ty.
1: To dovol, tedy já ti řeknu, já pod první No, dnes jsem umazávala, vidí, čárku po čárce.
2: Tady žádný čárky nevidím.
1: Ne, když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všichni umazaný.
2: Co jsi chtěla mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
1: To ti klidně můžu říct.
2: A to mě řekni, to mě zajímá.
1: To ti řeknu. A to ti mě zajímá.
2: Tak, stáňa!
1: No, pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý kroupy.
2: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
1: Padaly takovýhle. Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelináři na zahradě umrz ten. No jo, si ho pořád.
0: Ale prosím tebe.
1: Foxterrier.
2: No a co má být?
1: Je tě málo.
2: Pejsáviček
1: to byl. No a potom všechny holky.
0: Pak dělej si pohodlíčko.
2: Herbert jako v tanku. No to byste musel tady najít tom Herbertu někde.
1: Nožičky.
2: Člověk jenom být tam nepatří bajáku.
1: Skoro na své místě.
2: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to měl. Tak jde tam tady.
1: Tak, druhou nožičku.
2: Dej mi pokoj, prosím.
1: A pak, co? Co je zase?
2: Moment. Je.
1: Co je?
2: Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Už mě rozšlapal, mačkoli skoro odpočí se. Říkaj, že to byly holky.
1: Kadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, Kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majníkatá.
2: Já jsem nám zhubnul, ano. To je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil vody někýla víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
1: Nejdřív zeštím. A já ti to teda řeknu všechno. Karle, včera tady slavila Andula svátek, ať to víš.
2: No, a takhle to. Kolik jí bylo? Taníři.
1: Povídám svátek.
2: Pardon, svátek, já už ani nepozumím. Počkej, svátek?
1: No, svátek.
2: Svatá Anna, hladnou z rána, to se říká v červenci. A je prosinec.
1: Víš, já jsem říkala hned od začátku, že měla narozeniny.
2: No, tak vidíš.
1: A Věra Vošmejcová, já tam holky. Prosím vás, holky, ne, já to tady mám uklízením, já ho
2: uklízením. To tady ani nepovídej! Je což, aby mě to děti. Tohle?
1: Ty jsi nerošel.
2: Kolik já jsem ti říkal, abyš tyhle ty čísla nebrala k nám do bytu.
1: No.
2: Proč se tady plazím po zemi, aby se z ní dalo jíst? Proč šmejdím pořád po nábytku? Proč pořád uprašuju ty tyhle ty, abyš sem tahla tyhle ty. Chovi, jedna je rozvedená, druhá ještě není vdaná. A hlavně, když se říkala, nevečka, já to ani nechtěl říct, denně číhávají u chlapeckého internátu, když vejkačkama necudí jedný a tím, já jsem to
1: zvukala. A víš, jak se to těžko odříká, tak vám navštěvat. Já to neumím.
2: Protože tě každý utáhne navaženou nudli. Protože jsou ti tvý kamarádky milejší než já.
1: To ne.
2: Zůfaším vstupuju a všecko. Tohle to já pitomec, já vládník, nic neužil, jenom ty procedury, mě už bylo zle z toho bána. A večer, když jsem měl volno, jsem chodil akorát s docentem Kratochvílem. Pátka, zabedněna, jsme se rozptilovali dámu, to jsem z toho, to jsou lázně.
1: Vlastně. Jakou dámou?
2: Naša
1: pomůže. Tak podívej se. Co jsme si, jo? Ty jsi se po večerech rozptiloval s dámou, já jsem zase hod nestačila uklidit. No, tak ty to dáme do pořádku. Já ti pomůžu, ty se v tom vyňuj.
2: Já jsem nečekal nějaký zázrak. Ale aspoň si čekáš, že nejde to. Čo? To už mi ty
3: říkáš. Co
1: to? Co by to bylo? Cvíkr.
2: To já vím taky, že cvíkr. Ale čí?
1: To není tvůj?
2: Ne, já si na všechny svý věci vyšívám monogramy. Mimo to vidím, jak ostříš. A ty jsi taky do dneška nepotřebovala brýle. Či to je cvikr?
1: Teď jsem si vzpomněla. Jak pak ne? Kdy ono to bylo? Minulej, ano, minulej čtvrtek. Najednou mi zeslá vzrak. Koukám.
2: Rolinko. Hele, nasad si ten cvikr.
1: Dobře, to já nosím pořád.
2: Obráceně.
1: Ale vidím i tak.
2: Na světě cvíka. Tady mi někde.
1: Komisele.
2: Bez přípravy, jsme přemýšlet. Sednout, nekoukat pod cvíkem a čteme. Raz, dva, jedeme.
0: Tupy, tupy, z houštiny, letí jelen z mítiny. Na jelíku pod kasada sedí sobě lesní pana. Ještě dál.
2: A ještě kousek.
0: A povídá. Tomane, Tomane. Snad se ti nic nestane.
2: Stačí. Odpust, já tě podezřívám. Ale mohla si skoupit brýle, když tohle ti vůbec nesluší.
1: Já vím.
2: Agáta Christie. Tohle to je konec. ty si mi budeš učit dělat pitom se na to všecko, ty myslíš, že jsem kuchyň, že jsem nadřezem, když jsem dále pravilně, že jsem tak pitomý, že nepoznám Arátu Christy od našeho klasíka milovaného.
1: Tak to vidíš, jak mě slábne zraky a
2: tohle to je konec, já víš, co udělám, já si vezmu pěkně svý věcí, svůj kufr a půjdu k tatínkovi.
1: Tohle to mi nemůžeš udělat,
2: Karlo.
1: Já jsem teď tak bezmocná v tom, kde nemůžeš dýchat, když nevidím.
0: Ježišmarja, já už ani neslyším. Rozsvěť.
2: Takže ty si z toho už nemůžeš dělat legraci, tě ještě z toho lepšího můžeš dělat prašku. Tak to teda ne. To teda ne. Já hlava skupová, že já jsem si nechal od maminka a od tatínky poradit, když mi říkal, abych si tě nebral.
1: Nebral, říkal, jo.
2: Ty zase jste nic neměli. Furt rozestavěný barák, pak se ještě zjistil, že to byl strejčkův. A já jsem si měl vzít, tak říká tatínek, docentku Melanii Babickou.
1: Prosím tebe, ty jsi sám říkal, že si hlavně duševně nerozumíte, ona držela furt redukční dietu.
2: Co máš ležího, duše s dietou.
1: Taky špatně s
2: tím. Ona by ty diety nechala, kdyby okusila moji svíčkovou, to už nech na mě.
0: Aha, čím asi tak? Jich měla vyndavací zuby.
2: No tak tohle už je vrchol, to chce říct, že moje svíčková je tak tvrdá, že se nedá pokousat. To si neměla říkat.
0: To já jsem ale neřekla, to jsi řekl ty. To jsi řekl.
2: Já ti něco povím. Ať už je to jak chce, mě všecky ženský můžou být ukradené.
0: Pravda.
2: I Melanie Babická mě už je ukradená. Všecky ženský, protože všecky ženský jsou stejný. Ačkoliv ne. Julinka ne.
0: Jaká Julinka?
2: Sestra Julinka ne. Sestra Julinka mývala zoubky jako krůtičky. Mbe, jako ty slepice, takový dětiškovaný, jako perličky. A vždycky mě poplácávala bahnem. Taková, pane inženýre.
1: A, budu povídat, pane inženýre.
2: No, pán mě poznáš, co je kdo, prosím tě.
0: Bohně.
2: Báno je báno. Pane inženýre, mě připadáte na to sousoší. Bivuje s kancem.
0: Zářený. A který asi z nich myslela?
2: Oba.
1: Je. To je už tak nespravedlivý, protože já tady sedím, píšu celý ty dny.
0: Ovšem to ty nepochopíš, páčná, já pracuju hlavně.
2: Nezačínej zase s tím letím, ne, já to nepochopím.
1: To nepochopím,
2: protože já nemám vzdělání.
1: Já
2: jsem celý den úzkopku, já jsem taková kudina, takže to nepochopím, to je to tvíš márání. To nemůžu pochopit, to já nepochopím. Přijďte večer nemůžu, protože se mi vrátí manžel, ne, to já. Ty to nemůžu. A tady se mi vrátí manžel. Co to je?
0: Kdo to psal?
2: To by mě právě zajímalo, kdo to psal. No. Tak na, vezmi si ty svý tlustý brejničky a podívej se.
0: Já nevím.
2: Kdo pak to asi tak psal, když je to tvoje písmo?
0: Já.
1: Ano, já. Já? Ovšem to je vytrženo ze souvislosti, protože tam chybí začátek.
2: Ale původně... konec! Ten udělám já sám. A raz, a dva, a deset.
1: A tři, a čtyři. A já ti jedno řeknu. A já už tohohle toho všeho mám až na krk.
2: Ještě přič.
1: Jen si ty k tatínkovi. Jdi se k tatínkovi, tak.
2: Co? Ty mě posíláš tatínkovi?
1: Sama, ano.
2: Ty mě posíláš tatínkovi? Ano. Mimo tatínkovi?
1: Mimo tatínkovi.
2: Koukej, víš, že už je 14 dní mimo prahu a já nemám od týho píku klíč, co se vám někde nacházela po ulici.
1: Mě nedojmeš. Vem si svý saký.
0: Ačkoliv tady ty nikdy nic nepatřilo. Ty jsi přišel, měl jsi akorát trenýrky, sandmerku a kružítko.
2: A co ta tatíková historická skříň?
0: Historická, jo.
1: To si klidně můžeš vzít tu tatínkovou skříň.
2: Neurážím.
1: Protože do ní, když se kopne, tak vypadne kilo červotočů.
0: Jo, jaký červotoč.
3: Dobrý den.
2: Moment. Co se tam dělá v té naší skříni?
3: Já tady hledám takový malej aluminiovej klíček, když dovolíte.
2: Co říkáme?
3: Aluminiovej klíček, vypad mi.
2: Hliníkový klíček?
3: Hliníkový? No taky, ale tenhle ten byl aluminiovej.
2: No moment, počkejte, a vy jste ho ztratil u nás v skříni?
3: Ne, před barákem, ale ona je tam strašná zima, tady je příjemně, teplejc, nashledanou.
2: Rozumíš tomu?
0: Ne.
2: Co už dneska si tedy nedovolej víc?
0: My bychom se tady pajdlovali s takovejma
1: prkotinama a úplně cizí člověk, neznámý, by nám býval málem vykrat skříň.
4: To a smrkaj, kdo se hrabe.

0: Rádio Jih, Cymbálka.
1: Dovolíte, velice, abych vám přednesl jednu velmi smutnou píseň o manickém korytě, kterou jsem si napsal ku poctě vody, která teče Prahu od Vyšehradu až do Hudry. Velice nedámy a velice pánové, je to píseň velmi smutná, já bych prosil, abyste povstáním přetroubou. Nesmějte se, to smutný. Oznamuji početí. Doprovázíte.
2: Poslyšte tu mou písničku o tom novým korytě, o ty slavný události nejnovější raritě. Polovicu světa ví, jaký obraz poutavý, bylo tohle přelejvání stříbro pěný vltavý.
1: Fix, teď je to pěkný.
2: Slavnostnímu aktu

0: že se sejdej z hodnostáří, jen tam, kde je korito. Cinklem, pling, pling, teď to hezky, to je rajte pěkně. A řečnil ten a řečnil onen, národ svorně nalejvaj, oni jsou to jenom oni, co Vltavu přelejvaj. Vltava však tralala.
1: Zase tady je, tady se řeči nedbal, pojďte tu tomu zbrdu, jen tak do těch
0: velkých pánů se tam nalejt nedala.
1: Ten to tomu pěkně, ale zbrdu.
0: A tak u očekávání hromovýho výbuchu drželi se všichni páni ruce svorně na uchu. Tom bez velkých nadsázek, nádhernej zjiš obrázek, prstlo to tak, jak rachejtle, a vylít mám lidi pouze jen oblázek. Inu, kdo prej za to může, že prý si to nedá vzít, povídal pan ohněstvůjce, tím je vinen ekrazit. Spletli jsme se velice, jsem patřila munice, co nám loni rozházela půl truhlář i ulice. Vítn, vítn, dejte to smutný, poslušlo, kaj moc smutná. A tak teče Vltavěnka starou cestou klidně dál, ten, kdo ji chtěl přelejvat, Ježiši, ten se blamoval. Přelejou ji v závěrek, až některej outerek, zatím ten dek nateklo jen inženýrům do perek.
2: Tak, přistupte blíž, pane šititele. Přistupte ke mně, tak. Hospodářství je velice zanedbáno, ale doufám, že se našim společným úsilím záhy podaří zvelebili byt. Jo. A tady vám musím předložit knih, tady, jak vidíte, je pěkně, krásně, názorné, no, napsáno. Čtěte tady to. Jak přesazovat ty fuksí? Teda, ty, jaké to napsáno? Moment, já se půjdu. Fuksie se víme z hrnku a prostě se všemi kořeny přendá do jiného. Dívejte se sem na moje prst. Třeba přitom dát i bedlivý pozor, aby nebyly kořeny poškozeny. No. Tak vidíte, milé židitele, to je lehká věc. Necháte duby krásně vytáhnout ten zemní, převezete je na místa, které vám označím, a novoznačených místech budou, se musí vykopat také velké ty jámy, a tam duby strčíte a ono to půjde kancelář, to půjde docela hravě, no. Já mám vůbec velký plán, jak zreformovat svý panství. Plány ty musíme provádět systematicky a neunámně, jinak se to všecko zdrží. Ovšem, na první pohled se nám bude zdát něco takové jako obtížné, takže to není třeba, bude taky třeba ne, že to třeba nebude provedenitelný. Jako s těmi dubinou. Tady máme ale odbornou literaturu všech oborů. A k dispozici máme tak ještě tedy ten naučný slovník. Začnete s přesazováním toho nejstaršího dubu před samotným zámkem. Ale tady musíme hlavně dát pozor na ten kožený. Kožen musí se opatrně ze země vydobit, víte? A stupem se musí počínat jako s tou fuksí. Přece jste četli, že kožený fuksie nesmí být poškozený. A dub je jako fuksie. To je jedno a to samé. Dub je taky květina. Chci mít všechny duby se za zámkem u rybníka, nebo lepší by, uděláme to tak. Vyšusíme rybník a místo ryb nasadíme tam duby. Kolem rybníka pak uděláme sedátka a tam budu vždycky večer sedět, až budu mít velký zorg, starosti a tam budu odpočívat. Ja, apropo, milí židitele, kdy duby kvetou? To asi to na mě důležité, poněvadž kdyby měli poupat, tak nemůžeme přesazovat tasky, to nejde. V té knize stojí, že ani fuksie se nesmí přesazovat, když jako mezi blüht, když kvete. Myslím však teď na podzim, že moje obava úplně zbytečná a jedna věc však mě dala hodně přemýšleným. Fuksie se má přesazovat v teplý místnosti, a to u dubu není možný. Jsou však taky citelná chladna a proto jsem to rozluštil velice prakticky. Budeme zahřejovat půdu kolem dubu při přesazování a za tím účelem se postaví po vysušení rybníka malé cihlářské pece, ve které se bude ohřejovat prst. Ne prst jako fingen, teda prst, jako tedy, jo, prst, která přijde dojam na kožené. Přesazování dubu budeš prováděno ve dny, poněvadž ani fuksie se nedoporučuje přesazovat v noci, aby neutrpěla zeleň jejich listů. Myslím taky, že v době přesazování by dubům velice škodil déšť. A proto, až se bude dub vyndávat ze země, musí dělníci dyby pošelou vylez nahoru na dub, nahoře na vrcholík a sedět s roztaženýma paraplatama, teda deštníky, tak dlouho, pokud bude pršet a pokud práce nebude úplně skončena. Já. A ještě jedny věci s váma musím s váma promluvit ještě jedny věci. Místo dubu nasadíme do prázdných jam palmy tatlovníku. To je nápad. Bude to velice pěkně a z nich sklidíme první úrodu a v zájmu hospodářském bude mnohem výhodnější a vůbec snad ještě lepší sázet datli. Přemýšlel jsem moc o tom a shledal jsem u nás třeba doopravdy hospodářství zreformovat. Proč u nás nikdo nesází datlovníky? Proto, poněvadž jsou líny, datle se budou pak vyvážet z našeho panství do celého světa. Půda tedy i tady nálamně moc příznivě. Včera jsem byl v polích a byl jsem ale moc překvapený. Myslím si, jakou my máme pěknou žípu. A šafář povídal, prosím, pane parone, to není žípa. To jsou brambory, to jsou kartofle. Z toho je vidět, když člověk si splete brambor ze žípa, jak zde musí být půda dobrá. Ale ty výhonky bramboru byly velice sešly, to se mi nelíbilo. To se pak poláme. Proto na příští rok musí se dát ke každému bramborovému keže dlouhý kulík, na který se pak ten stvoj, přiváže, tak, jak jsem to viděl na ta chmelnic, nebo na vinic. Bude to taky výhodnější, poněvadž brambor se poplazí do výška a nezarostou do země, takže je nebude třeba vykupovat, nebož jen česat, což je rychlejší, lepší, čistší práce a každý ho to přesvědčí a o dokonalým racionálním hospodářství. Tak musíme hledět šetřit spolnostma. Proč pak čum čertům se na jeden lán sází pšenice a na druhý žito a na třetí oves a na čtvrtý ječmen vanumden, proč pak? Víte to tedy, šafáži? Zarazíte a uděláme to tak, že zezrna všech těch druhů, všechny zrnka těch druhů se smíchají. Takové dohromady a zasejí se dohromady tak, že bude na jednom pole a na tom všem bude jeden klas pšenice, ovsa, ječmene, žita a to všechno bude vedle sebe. A tím ušetříme místo. když se to nasije dohromady a nebude se to muset žít, jeden den ovec, druhý den žito, třetí ječmen, čtvrtý den pšence, a zároveň tím ušetříme čas v zimě, kdy lidi nemají co dělat na poli a budou vymlácení, všecko bude vymlácení, zrní, přebírat se bude házet na čtyři různé hromady podle toho, jaký druh obilí to bude. A později to učiníme ještě jiná opatření. Cunka například uděláme opatření proti krupopeti. Obilí se bude pěstovat pod velkými kolnami nebo pod plachtami, taky nasejeme kakao a kávu na straně jižní a budeme pěstovat a budeme sejt i krupky. Pokud se týče drůbže, odvážně musíme učinit abatas, tam musíme učinit na velikou nápravu. Kůžata musíme pěstovat velká a proto musíme křížit husy se slepicima a dávat bedlivě pozor. Ale dávat pozor, aby kohouti, když slepice vrhne kůžata, aby je kohouti nesežrali. Kanci to taky dělají, že sežerou šelata. Vepři potom dělají velkou hovadinu, že se válí v blátě a to jsou potom voškliví a tím trpí jejich maso. Proto musíme dát všechna prasata natřit a s lakem, tedy lakem na železo a těch pár dní je šušit u kamen. Natřený prasata, kteří se tak potom válejí v blátě, poněvadž se jim nelíbí jejich světlá barva a chtějí být černým, přestanou se, když se jim vyjde takhle vstříc, přestanou se válet a budou zas veselější. A pak hlavně krávy. Tyze krávy musíme dát řížit párny lázně, aby snášeli víc mlíka. Až když budou zdravější, tak mlíko bude šmakavštější, takový chutnější. No, tak milí pane ředitele, musíme postupovat svědomitě a nyní si mějte hezké a přemýšlejte o tom, co jsem vám říkal, gut auf, dobře přemýšlejte, to vám kladu na srdce.
3: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
4: Pane Čvančara.
5: Jej, dobrý den.
4: Je to možný, že vy ještě žijete?
5: No, jak vidíte, no. A co vy, já už vás neviděl?
4: No, nechcete si přisednout?
5: Ale jo, to víte, já jsem stejně nějaký naběhaný, ucapatelaný takový, víte, naběhaný jsem. Bolí mě nohy, no jo.
4: To jsem rád, že vás vidím.
5: No jo, to
4: Jak se vám vede pořád?
6: Ale no tak to víte, no já si nemůžu stěžovat, no.
4: No to rád slyším, že si nemůžete stěžovat.
5: No. Já nemám komu, víte.
4: Aha, no. Poslyšte, to už je ale doba, co jsme se viděli naposled, víte.